Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbálka.cz. Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy zataženo, na celém území nutno počítat s deštěm, který může být buď trvalý, případně na části území i občasný. Přes den naměříme 10 až 14 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: samé srdenko za něho.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Městy Spolešovice a Polešovičtí vinaři vás srdečně zvou na 9. ročník otevřených sklepů. V sobotu 30. května od 15 hodin bude na Vinařské ulici otevřeno 15 sklepů menších i větších vinařů. Těšit se můžete na bohaté občerstvení a cymbálové muziky Dolňáci a Liša. Více informací na www.polešovice.cz. 71. ročník tradičních národopisných slavností Podluží v písni a tanci se uskuteční v Trdonicích ve dnech 5. až 7. června. Tento významný folklorní festival, jeden z nejstarších v regionu, nabídne bohatý program plný lidové hudby, tance, krojů, přehlídku řemesel a ochutnávky místních vín. Nebudou chybět ani soutěže ve zpěvu, tanci a ostárka Podluží. Podrobný program a další informace najdete na www.tvrdonice.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy zataženo, na celém území nutno počítat s deštěm, který může být buď trvalý, případně na části území i občasný. Přes den naměříme 10 až 14 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM. Dechparáda. Pohoda a zábava při nejlepších moravských dechovkách. Každou neděli s Frantou Uhrem na Rádiu Jih.

Krásné nedělní dechovkové ranko vám všem, milí přátelé, přeje Franta Uher. Začala dechparáda, no a dnes jsme začali na Slovensku. Križovaný nad Dudváhom bývalý Krestúr je rodiště dechové hudby Križovjanky. No, už to bude určitě nějaký 20 let, co jsem byl přizván ke spolupráci a každý společný koncert byl, no, úžasný, jak na pódiu, tak také v zákulisí. Co vám mám povídat? Pohoda, slivovička i místní pochutiny, toho bylo plnečko. No a samozřejmě také dobrá muzika. Tak můžeme okoštovat. Po úvodní orchestrální polce Majdalenka Valčík Trnava, polka Kúpil Jano koňa, no a smes vydala mamanka. Tak nech sa páči, pěkný poslech.

Ještě jedenkrát vám přeju krásné ráno, přátelé. Máme neděli s datem 17. května, kdy svůj svátek slaví Aneta. No a kam se s naší dechparádou posuneme dál? Na Hanou za Hanačkou, která má své zázemí v Břestě u Kroměříže. Kapelníkem je Mirek Budeš, jinak vynikající trumpeťák, který si zahrál i v jiných světových, řekl bych, kapelách, například Kumpanovi muzikanti. No ale na domácím hřišti, jak sám říká, je v Hanačce. Slou vyznaně, ano, známá písnička, kterou svého času krásně naspívala Marika Gombitová, Polka. Haj, haj, zelený, haj, to se vrátíme na Hanou, no a směs okolo Seče.

tak nám dohrála Hanačka a teď zpátky k nám na Moravu. Tu faranka ze Šakvíc, to je správné spojení, které zná každý milovník dobré dechovky. Zlatá křídlovka či titul mistr Evropy jsou jenom jedny z mnoha ocenění, které zdobí jejich pomyslnou vitrínu slávy. Kapelníkem je Jenda Bílek, no a pěvecké party obsadili Dita Bílíková, Hanka Bílíková, Lukáš Grmolec a také Vladimír Melichár, který, když zrovna nespívá, hraje na křídlovku. Polka Dobřínská cesta, Valčík, muzikanti z Moraví a ještě jedna polka, nestačí jen snít. To všechno, tu faranka.

No a teď už vaše gratulace, milé rádio, 7. května oslavil Robert Nekvasil z Bystrce své 58. narozeniny. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví a spokojenosti mu přejí přítelkyně Zuzka, kamarádi z práce a všichni dobří přátelé. Jeho oblíbenou skladbou je Stará lípa. No a tady je v podání Veselky Ladislava Kubeše.

Zahrajte prosím písničku pro naši babičku Marii z Háňskou ze Zlína Malinovic, která oslavila 8. května 81. narozeniny. Babičko naše milovaná, přejeme ti zdraví, štěstí a také boží požehnání. Máme tě moc a moc rádi. Za všechny vnučka Adéla. A teď už Valaška pohlazení vzpomínkou.

Přátelé, a to dnešní nedělní ranko vám dělá společnost Dechparáda. Ano, je to tak. Do večera ještě daleko, ovšem večerka, ta je docela blízko. Kapela z Lohovce sice už nehraje, ale i za těch pár let své činnosti zanechala po sobě stopu v podobě několika CD nosičů. Známá byla její spolupráce s manželi Osičkovými, no tak otevřeme ten náš rádiový archiv a zahrajeme si polku Lavečka Valčík, Keď zakvitnou humna, a orchestrální polku na závěr Noční tuláci.

Milí přátelé, milí posluchači, a jdeme do finále dnešní Dech parády. Věřím, že jste se s námi dobře bavili a kdo chce, může na rádiu Jich Cimbálka pokračovat dál. Tož hezkou nedělin a za týden se těším opět naslyšenou.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy zataženo, na celém území nutno počítat s deštěm, který může být buď trvalý, případně na části území i občasný. Přes den naměříme 10 až 14 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM. Rádio Jih Cimbálka. Nedělní dopoledne.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Městy Spolešovice a Polešovičtí vinaři vás srdečně zvou na 9. ročník otevřených sklepů. V sobotu 30. května od 15 hodin bude na Vinařské ulici otevřeno 15 sklepů menších i větších vinařů. Těšit se můžete na bohaté občerstvení a cymbálové muziky Dolňáci a Liša. Více informací na www.polešovice.cz. 71. ročník tradičních národopisných slavností Podluží v písni a tanci se uskuteční v Trnonicích ve dnech 5. až 7. června. Tento významný folklorní festival, jeden z nejstarších v regionu, nabídne bohatý program plný lidové hudby, tance, krojů, přehlídku řemesel a ochutnávky místních vín. Nebudou chybět ani soutěže ve zpěvu, tanci a ostárka Podluží. Podrobný program a další informace najdete na www.tvrdonice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

Každý z nás se někde narodil, každého z nás přitiskla k srdci máma. A kdyby z tisíc přešel mil a tisíc srdcí slyšel být, tu za ní jen můj.

Každý z nás se někam vrací. Každý má svoji cestu nad jiné blízkou. A kdyby stokrát travou zarostla, vracíš se po ní s písní na duši.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy zataženo, na celém území nutno počítat s deštěm, který může být buď trvalý, případně na části území i občasný. Přes den naměříme 10 až 14 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz. Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy zataženo, na celém území nutno počítat s deštěm, který může být buď trvalý, případně na části území i občasný. Přes den naměříme 10 až 14 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Městy Spolešovice a Polešovičtí vinaři vás srdečně zvou na 9. ročník otevřených sklepů. V sobotu 30. května od 15 hodin bude na Vinařské ulici otevřeno 15 sklepů menších i větších vinařů. Těšit se můžete na bohaté občerstvení a cymbálové muziky Dolňáci a Liša. Více informací na www.polešovice.cz. 71. ročník tradičních národopisných slavností Podluží v písni a tanci se uskuteční v Trnonicích ve dnech 5. až 7. června. Tento významný folklorní festival, jeden z nejstarších v regionu, nabídne bohatý program plný lidové hudby, tance, krojů, přehlídku řemesel a ochutnávky místních vín. Nebudou chybět ani soutěže ve zpěvu, tanci a ostárka Podluží. Podrobný program a další informace najdete na www.tvrdonice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

Disa cestama pěsnička kotůlá, dešuhaj s dívčatem hájem sa potůlá. Bývají veselé, muziky hodové, v malovaných bůdách víno rubínové. To je kraj bohatý na lásku, na ludzí. Tam ťa pěkné dzívča hubičku prebudzí. Je tam jak v pohádce od našej mamičky, kde kráčáš dzedzinou do našej uličky. Je to jak voňavé prečně

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jihcimbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy zataženo, na celém území nutno počítat s deštěm, který může být buď trvalý, případně na části území i občasný. Přes den naměříme 10 až 14 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Radio Jih Cymbálka, Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

jsem dobrý, ženu mám zlu. Já jsem dobrý, ženu mám zlu. Keď si jdem do krčmy, keď si jdem do krčmy, ona za mňu. Keď si jdem do krčmy.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Městy Spolešovice a Polešovičtí vinaři vás srdečně zvou na 9. ročník otevřených sklepů. V sobotu 30. května od 15 hodin bude na Vinařské ulici otevřeno 15 sklepů menších i větších vinařů. Těšit se můžete na bohaté občerstvení a cymbálové muziky Dolňáci a Liša. Více informací na www.polešovice.cz. 71. ročník tradičních národopisných slavností Podluží v písni a tanci se uskuteční v Trnonicích ve dnech 5. až 7. června. Tento významný folklorní festival, jeden z nejstarších v regionu, nabídne bohatý program plný lidové hudby, tance, krojů, přehlídku řemesel a ochutnávky místních vín. Nebudou chybět ani soutěže ve zpěvu, tanci a ostárka Podluží. Podrobný program a další informace najdete na www.tvrdonice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: mě lubi, máma lubi, rád, mě lubi.
1: Mě máma rád, máma rád, mě máma rád.
0: Lubi, mě lubi, lubi, mě lubi, lubi.
1: Máma rád, mě máma rád.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Městy Spolešovice a Polešovičtí vinaři vás srdečně zvou na 9. ročník otevřených sklepů. V sobotu 30. května od 15 hodin bude na Vinařské ulici otevřeno 15 sklepů menších i větších vinařů. Těšit se můžete na bohaté občerstvení a cymbálové muziky Dolňáci a Liša. Více informací na www.polešovice.cz. 71. ročník tradičních národopisných slavností Podluží v písni a tanci se uskuteční v Trnonicích ve dnech 5. až 7. června. Tento významný folklorní festival, jeden z nejstarších v regionu, nabídne bohatý program plný lidové hudby, tance, krojů, přehlídku řemesel a ochutnávky místních vín. Nebudou chybět ani soutěže ve zpěvu, tanci a ostárka Podluží. Podrobný program a další informace najdete na www.tvrdonice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Městy Spolešovice a Polešovičtí vinaři vás srdečně zvou na 9. ročník otevřených sklepů. V sobotu 30. května od 15 hodin bude na Vinařské ulici otevřeno 15 sklepů menších i větších vinařů. Těšit se můžete na bohaté občerstvení a cymbálové muziky Dolňáci a Liša. Více informací na www.polešovice.cz. 71. ročník tradičních národopisných slavností Podnuží v písni a tanci se uskuteční v Trdonicích ve dnech 5. až 7. června. Tento významný folklorní festival, jeden z nejstarších v regionu, nabídne bohatý program plný lidové hudby, tance, krojů, přehlídku řemesel a ochutnávky místních vín. Nebudou chybět ani soutěže ve zpěvu, tanci a ostárka Podnuží. Podrobný program a další informace najdete na www.tvrdonice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Rádio Jih Cymbálka.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

duše s tělem. Hádala se duše s tělem.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM. Dechparáda. Pohoda a zábava při nejlepších moravských dechovkách. Každou neděli s Frantou Uhrem na Rádio.

Krásné nedělní dechovkové ranko vám všem, milí přátelé, přeje Franta Uher. Začala dechparáda, no a dnes jsme začali na Slovensku. Križovaný nad Dudváhom bývalý Krestúr je rodiště dechové hudby Križovianky. No, už to bude určitě nějaký 20 let, co jsem byl přizván ke spolupráci a každý společný koncert byl, no, úžasný, jak na pódiu, tak také v zákulisí. Co vám mám povídat? Pohoda, slivovička i místní pochutiny, toho bylo plnečko. No a samozřejmě také dobrá muzika. Tak můžeme okoštovat. Po úvodní orchestrální polce Majdalenka, Valčík, Trnava, Trnava, polka Kúpil Jano koňa, no a smes vydala mamanka. Tak nech se páčí, pěkný poslech.

Ještě jedenkrát vám přeju krásné ráno, přátelé. Máme neděli s datem 17. května, kdy svůj svátek slaví Aneta. No a kam se s naší dechparádou posuneme dál? Na Hanou za Hanačkou, která má své zázemí v Břestě u Kroměříže. Kapelníkem je Mirek Budeš, jinak vynikající trumpeťák, který si zahrál i v jiných světových, řekl bych, kapelách, například Kumpanovi muzikanti. No ale na domácím hřišti, jak sám říká, je v Hanačce. Slou vyznaně, ano, známá písnička, kterou svého času krásně naspívala Marika Gombitová Polka. Haj, haj, zelený, haj, to se vrátíme na Hanou, no a směs okolo Syče.

tak nám dohrála Hanačka a teď zpátky k nám na Moravu. Tu faranka ze Šakvíc, to je správné spojení, které zná každý milovník dobré dechovky. Zlatá křídlovka či titul mistr Evropy jsou jenom jedny z mnoha ocenění, které zdobí jejich pomyslnou vitrínu slávy. Kapelníkem je Jenda Bílek, no a pěvecké party obsadili Dita Bílíková, Hanka Bílíková, Lukáš Grmolec a také Vladimír Melichár, který, když zrovna nespívá, hraje na křídlovku. Polka Dobřínská cesta, Valčík, muzikanti z Moraví a ještě jedna polka, nestačí jen snít. To všechno, tu faranka.

No a teď už vaše gratulace, milé rádio, 7. května oslavil Robert Nekvasil z Bystrce své 58. narozeniny. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví a spokojenosti mu přejí přítelkyně Zuzka, kamarádi z práce a všichni dobří přátelé. Jeho oblíbenou skladbou je Stará lípa. No a tady je v podání Veselky Ladislava Kubeše.

Zahrajte prosím písničku pro naši babičku Marii z Háňskou ze Zlína Malinovic, která oslavila 8. května 81. narozeniny. Babičko naše milovaná, přejeme ti zdraví, štěstí a také boží požehnání. Máme tě moc a moc rádi. Za všechny vnučka Adéla. A teď už Valaška pohlazení vzpomínkou.

Přátelé, a to dnešní nedělní ranko vám dělá společnost Dechparáda. Ano, je to tak. Do večera ještě daleko, ovšem večerka, ta je docela blízko. Kapela z Lhovce sice už nehraje, ale i za těch pár let své činnosti zanechala po sobě stopu v podobě několika CD nosičů. Známá byla její spolupráce s manželi Osičkovými, no tak otevřeme ten náš rádiový archiv a zahrajeme si polku Lavečka Valčík, Keď zakvitnou humna a orchestrální polku na závěr Noční tuláci.

Milí přátelé, milí posluchači, a jdeme do finále dnešní Dechparády. Věřím, že jste se s námi dobře bavili a kdo chce, může na rádiu Jich Cimbálka pokračovat dál. Tož hezkou nedělín a za týden se těším opět naslyšenou.

0: posloucháte Rádio Jich Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.
1: Tady běhám pořád po chodbách a nevím jak to, já tady hledám právní poradnu.
2: No tady to je, prosím. Tady máme samé takové cedulky, které ukazují, kde ta právní poradna se nachází. Šipky jsou.
1: Prosím. Aha, šipky, no jo. No jo, já hledám právní poradnu, a ne šipky. Jsem tady dobře, teda na místě, že ano?
2: Zajisté, co si přejete?
1: Prosím? No, a vy jste tady jako takovej, který má přes tohle něco jako dělat?
2: No, samozřejmě, já jsem tady referent.
1: Co jste tady?
2: Jako referent.
1: Ale jděte.
2: No.
1: No a vy jste doktor?
2: Ne, jsem právník, prosím.
1: A doktor ne?
2: No, také, přirozeně.
1: No to je dobře. Je vidět, že jste se dobře učil. Že jste právník.
2: To s tím nemá co dělat. Co si
1: no má, já mě záleží na tom, abych věděl, jak jste se učil. Ale... Ty mohl říct každej, že jo? To je... Já si po vás budu dávat pozor.
2: Tak... No, k věci.
1: Tak já jsem si tady udělal takový škicle, abych na nic nezapomněl, víte?
2: Tak prosím, no.
1: Pane poradno. Já bych vám to strašně rád pověděl od začátku.
2: To je důležité.
1: Račte rozumět při vašem vzdělání.
2: Ano.
1: No, tak u nás v domě,
2: ano.
1: Jako co bydlím,
2: ano.
1: Nenudím vás?
2: Ne. Ale říkáte to trošku pomalu. Venku čekají lidi. A vy...
1: No jo, no, čekají lidi. Já zase jsem zvyklý mluvit volně.
2: No.
1: Tak zkrátka u nás v domě spadnul jednomu pánovi kořenáč.
2: Co se mu stalo?
1: No rozbil se. To už se mu stalo, no.
2: Tomu pánovi.
1: No tomu pánovi nic.
2: A jak je to možné, to měl ale štěstí.
1: On tam nebyl.
2: On tam nebyl?
1: Ne.
2: No, tak pokračujte.
1: No, a dole šel zámečník se psem.
2: A nač potřebuje, prosím vás, zámečník psa?
1: To je to. To moje žena říkala taky. Na co potřebuje zámečník psa?
2: Ovšem.
1: Jo.
2: No.
1: No jo.
2: No a co ne, dál?
1: No počkejte, ten právě to nejzajímavější.
2: No.
1: A ten květináč.
2: No.
1: Nebojte se zlobit, když budu říkat kořenáč. No. Ono je to trošku těžší, víte?
2: To je stejné, no prosím.
1: No není, květináč je prázdný a kořenáč je jak spanej. No to je jedno. A ten květináč spadnul tomu psovi zrovna před čumák.
2: No tak to se vlastně nic nestalo.
1: Nestalo, já vám dám, nestalo. Nestalo, jako byste nestalo, jak se to veme. No. Ona to psa ranila mrtvice.
2: Co?
1: No mrtvice. Ten...
2: Toho psa ranila mrtvice.
1: No pojďte, jak hrozně. Koukajte, kdyby vystřešil a spadl před váma květináč, vás by taky ranila, kdyby vám spadl kořenáč před čuma. Dovolte. No ne, já jsem pane profesore, to tak nemyslel.
2: No tak co se jiná, tak
1: celá... To je...
2: Zahranila mrtvice.
1: Jo.
2: To se nestává přeci.
1: No jo, nestává, tomuhle se to stalo.
2: A co to byl, pes nějaký štěně, nebo co to
1: ne,
2: bylo?
1: Ne, to byl ratlík.
2: Ratlíka, byl to mladý pes, nebo jak to vlastně bylo?
1: No, zkrátka a dobře ho ranila mrtvice, asi proto, protože mu byl asi 15 roků. No tak... víte, to už se hodně třese ratlí.
2: No jo, no
1: on
2: tak...
1: se třese už, když mu jsou 2 měsíce a když měl 15 let, tak to dělá nohama. Jej.
2: Podívejte se,
1: já to se vlastně, dívám.
2: Ten pes pošel stáří. Ne?
1: No já si to taky myslím, ale ten krejčí říká...
2: Jaký krejčí?
1: No tomu patřil ten pes.
2: Tak on nepatřil tomu zámečníkovi, co s ním šel?
1: Nepatřil? A já jsem myslel, že jo?
2: Ale vy jste říkal, že patřil tomu krejčímu.
1: Ale vy to pořád nějak šmodrcháte a pořád to, jsem to ten Krejčí měl psa a ten Krejčí se jmenoval Zámečník Karel. No a ten pes se jmenoval Hafuša. Teda Hafínek, abych vám to jako všechno řekl.
2: No?
1: No a já jsem smutný.
2: Kvůli tomu psovi?
1: Ale ne po tátovi. Ale... Já jsem Václav smutný.
2: No dobře, a co s tím máte vy společného, pane smutný?
1: Co s tím já mám společného? Já totiž, to je tak, vlastně kvůli tomu jsem přišel.
2: No.
1: Já jsem to viděl.
2: No.
1: A já mám být jako svědek korunovaný.
2: Co?
1: Koruní.
2: Koruno. A o co vám vlastně jde?
1: No, on ten zámečník, co je Krejčí, abyste to potom někde takhle nesplet. Ten ke mně přišel a povídá, že jako bych mu mohl u soudu odsvědčit, že ten pes byl moc drahocenej a že měl policejní výcvik. Já mu povídám, no sakra, to bude nějaký divný. Rašlici obyčejně policejní výcvik nemají a že by si lidi o mě vás potom co smysleli. A on mi povídá, podívejte se, to nechte, to abstruhejte. No, abstruhejte, no to vy neznáte.
2: Abstrahujte.
1: Co?
2: Abstrahujte.
1: No, když to vidíte, tak se mě ptáte.
2: Neužívejte cizích slov, když to neovládáte.
1: No.
2: No tak a co dál? Tak co vám řek? Tak, no.
1: Nenudím vás, pane.
2: Ne, vůbec ne, no ale no. Říkáte to pomalu.
1: No já pomalu, pač, já koukám, že špatně, chápete?
2: Dovolte.
1: No
2: a co bylo dál? Co vám říkal?
1: No. Abych no, se... že jako, tedy, zkrátka dobře povídal, když mu to u soudu odsvědčím,
2: no?
1: Že ten Ratek a tak a tohle a že jako, že by mě za to dal třeba 500 korun.
2: Za co?
1: Za co, Jezus, mante, vy jste tupej. No, že bych to jako řekl.
2: Počkejte.
1: Kam?
2: Tak řekněte mi to přesně, jak to bylo. Co vám řekl?
1: No, on povídal. Když mě odsvědčíte, pane, vy, no. Já, že ten pes byl drahocený a že mě policejní výcvik...
2: Počkejte. Vy počkejte.
1: Já čekal.
2: Já bych to chtěl vědět přesně. Přece no. S vámi nemluvil ve třetí osobě.
1: Ne, to ne. My jsme tam byli sami dva.
2: Ale to mi nerozumíte. Když s vámi mluvil... Tak mluvil v první osobě, ne?
1: Ne,

0: Ach, vy jste s tím neměl co dělat, vůbec jsem o vás nemluvil.
1: Ale, no to je teda jedno, ale tak o co vám vlastně jde?
0: No, mě by šlo jako o to, že bych snad takovým věcem mě neměl navádět. A on vás... se sem jdu zeptat.
1: No jo, dobře, ale on vás naváděl?
0: No, nenaváděl.
1: No tak co vlastně chcete?
0: No, Jezus Maria, já to věděl, že to bude těžký případ. No. No, já zkrátka u nás do mě, co bydlím.
1: No.
0: Vlastně rozumět.
1: No, rozumím, no, prosím.
0: Při vašem vzdělání.
1: No.
0: Zkrátka spadnul ze zhora kořenáč.
1: No, to jste mi přeci řekl.
0: To už jsem vám říkal.
1: No, ovšem.
0: To je zajímavé.
1: No.
0: Tak to by bylo všechno v pořádku.
1: No to je vyřízený.
0: Nehníváte se, že jsem vás držel.
1: Ale vůbec ne.
0: Ne, no tak to jste hodnej.
1: No.
0: No tak já ještě jsem se vás chtěl zeptat.
1: No.
0: Co jsem dlužen?
1: No to je bezplatná poradna.
0: To je bezplatná poradna?
1: Všem, to je zadarmo.
0: No tak ono to bez toho za víc nestále.

0: čteníčko. Začíná už sedmá část devítidílné četby na pokračování ze svérázného deníku Ostravaka. Jeho autorem je stále svou identitu skrývající Ostravak Ostravsky. Jeho původně internetové zápisky do rozhlasové podoby upravil a s Vladimírem Polákem v ostravském studiu Českého rozhlasu natočil režisér Miroslav Zlínský.
1: Slycháváme často, co je všechno nové a furt.

kultura v kantýně. Po tým vraždicím večeru s komputerem kolem něho chodím po špičkách a malem se ho bojím zapnuť. Kura, taká malá krabica a ovládla mě, jak to železné kolco gluma. Na šichtě jsme s chlopami plkali při obědě o všetkým možným, aby jsme nemuseli dumať nad tým, co je to hnědozelené v tým talířu. A řeč došla na Verna. Žila Verna. Tuž jasně, že tého francouzského bezruča, však znáte koho si jiného s takým jménem? Franta, ten z tu největší uhlopřičku, nás začal poučovat, že letos je to 100 roků, co žil, dožil. A aby nám asi dokázal, jaký je macher, pochválil se, že má doma plnou knihovnu jeho knížek. Nechtěl jsem se hádat, ale nedalo mi to a slyšel jsem se, jak se posměvačně ptám, jestli má těch knížek meter nebo dva. Nafuknul se, jak nešikovný plavec zapravil, že jich má plnou řiť. Tuž to je možné, ale bez tak ani jednu nečítal, bo furt šumí na tu svoju kysňu. Ohnal se po mně, až je prý jeho roba začala chodit na aerobik a už není taká spuchla. Tuž jsem mu vysvětlil, že jsem myslel televizu. Já jsem ty knížky jako malý gist zbožňoval a mám kajsik doma tež určitě všecké. Nakonec jsme se nad těmi karbošami s tu divnou mačku doštěkali, jak čokli, kdo má doma víc Vernu. Tuž jak mali cipy. Ale jsme chlopi a hádky umíme řešit v klidu. Dohodli jsme se, že každý nafotíme svůj slupek Verneovek a porovnáme. Kdo ho bude mít větší, vyhraje flašu Ferneta. Dom jsem měl celkem klidný, bo mi bylo jasné, že v tým Fernetu smočím pisčisko já. V přecíní mi se cvaklo, že to možná bude trochu problém, bo já nemám knihovnu. Tužní, že bych byl taky barbar, paru knížek mám hluboko v šifoněře, bo nejsem schopný si jakusi normální uschovňu na knížky kupit. Ní to jsem mě napsal dobře. Spíš v obchodách jsou samé také hnusné police, drahé jak cip, a žádná, co by mi pasovala do kvartyra. Já, to zní lepší. Zašmatral se mezi tými schovanými knížkami, ale mezi titulami jako Dospíváme v muže a Vinetu nebo Barbánek jsem žádného Verna

našel. A do dupy. Přece jsem si to nevymyslel. Však tého nema jsem čítal, no ní? A i to o těch harantách, co paru roku nechodili do školy? A i ten přes měsíc v baloně? A tež to o tým děcku, co robilo štajgra na lodi? Nejvíce mi asi líbil ten bazmek, co potom robil ten burdel. Tež nesmím zapomenout na tu rychlovku kolem světa? Ta byla tež dobrá. Fotrovi se moc líbilo to ocelové město. Měl to vystavené na čestném místě na polici hned vedle jakéhosi k titulu Úderník šichty, bo myslel, že je to o Ostravě. Foter, no jasně, knížky jsou u našich. Psychicky jsem se připravil a vyrazil. Po kavě, bavovce a paru výčitkách od mámy jako vždycky jsem zavetřeč na knížky. Po půl hodině planých keců jsem se dozvěděl, že doma nic nemají, že jich zbalila segra. Segra, no jasně, jdu k ním. Cestu jsem se ohlásil tydlifonem. Segra byla nadšená a že si prý až přijdu na chvíli skočí na kafe s kamoškami. To víš, že já. Žádné kafe. To bych ty malé gizdy zas hlídal až do noci. Asi proto mi otevřela s takým kuním vzichtem a bylo jí celkem jedno, čemu jsem přišel. Tuž ale nakonec mi aj kafe uvařila a mi bylo blbé jí řeknout, že nechcu, že už jsem měl jedno před chvíli u mami. Srkal jsem tu hnědu břečku. Kura kaj to kupuje? Co je to za značku? A je to vůbec kava? A zoptal jsem se na Verneovky. Vylezlo z ní, že to dala upřímnému synovcovi, ale v jeho pokojíku, ať si to najdu sám, bo ona tam mě vkročí. Tuž nevím, čemu se tam tak bala, bo mi jeho pokojík připomněl můj dětský pokojíček. Akurat plakaty na zďach byly jiné, jinak burdel a vrstva oblečení na zemi stejná. Z police, kaj byly knížky, jsem vzdělal jakýsi hader, podle smradu dres, a pisk se mi roztáhnul, jak tému královi syru. Mojich 10 drahých knížek se tam na mě ščuřilo, jedna vedle druhé. Pravda byly jakési špinavé a některé aj pokypané od žradla, no aspoň myslím, že ty bílé fleky byly žradlo. Tuž ale to je aspoň známka, že jich ten baraba čítal. Naskladal jsem komínek, cvaknul paru fotek, neodolal a zebral jsem dom na čítaní tu o tým divným kusku pevniny v mořu a valil dom. Vřeč syni se ještě segra zoptala, jestli nechcu dopít tu kavu. Trochu mě natáhlo, ale pocit budoucího vítězství to překonal a tak jsem to u vytahu, bo mě potvora dohnala, vyglgnul. Tuž jasné, že jsem vyhrál. Sice těsně o jednu knížku, ale vyhrál. Jak mi Franta předával tu tekutu vyhru, pravil, že sice prohrál, ale zas po dlouhé době viděl všecky příbuzné.

jak jsem prožil ty vajcové svatky. V pondělí ráno jsem stanul celkem brzo, abych zajel za mamu a segru trochu jich pošmigrustovať. Čím jsem starší cip, tým je mi to protivnější, ale mama trvá na tradicách a kdybych raz nedorazil na šmigrust, bez tak by mě vydědila. A já se tak těším na ten její moderní nabytek. Karabač jsem si koupil na Masarykaču od jakéhosi kťamana. Je to rok od roka dražší a dražší. Nejlepší s tím vydrbal foter. Ten před 20 rokami přivázal na vařechu 4 mašle a od té doby to používá místo karabača. Pravda, ty mašle už jsou prožrané molami a ta vařecha vypadá, jak by ji právě vytáhnul zrnca, ale aspoň každý rok nemusí uvalit půl sta, tak jak já. Z kvartyra jsem se vyplížil krok sun krok, jak moonwalker, bo ta věčně nadržená susedka každý rok na šmigrust hned ráno odemkně a nechá po otevřené dveře, aby koho si ulovila. Raz jsem viděl jedného nešťastníka, který šel vybuchať dceru od druhého suseda na patře, jak u ní zaklepal a zavolal na ňu, že má otevřené dveře, chudák. Jak ho lapla, zabuchla dveře, radši jsem valil pryč, abych nic neviděl a neslyšel. K našim jsem dorazil za chvíli, bo jak víte, bydla 4 ulice ode mě. Symbolicky se mamu jebnul přes řiť, kýchnul na ňu trocha pitralona, co mi zůstalo 2 noc, a lapnul v obyvaku s fotrem na štamperlu. Už mi odpustil tu zdrbanou helmu a tak jsme fajně pokecali o Vítkovicách, o Zlíně a tak. Jestli Vítkovice postupia do finále, tuž koupím lístky a vemu fotra po dlouhé době do haly. Tuž ale jestli budu zítra hrať ve Zlíně tak jak dneskaj, tak ušetřím. Stejnak nechápu, jak to mohli ze 3-1 na série tak pokaňhať. Po třetí půlce už jsem musel fotra zarazit, bo jsem chtěl ještě za segru a nerad by jsem usnul v lokálce. Dalo mi to robotu, bo on jak začne slopať, tuž neví kdy přestať. Ještě jak jsem se v přecíni obuval, dones mi ještě jednu prý na cestu. Rozlučil jsem se, slíbil jsem mamě, že přijdu v nedělu na oběd a valil pryč. Druhý bud jsem si radši zavazoval až ve vytahu. Dole u schránek jsem potkal starou Maralikovu. Ptala se, jestli nechcu štamperlu a že mě už dlouho neviděla a že jsem vyrostnul. Kura, ty baby jsou na šmigrust, jak jeble cihlu. Cestu k sekře jsem z lokalky sledoval a počítal koledníky. Pobavil mě jeden přikuřený chachar, který se s karabačem v ruce přimotal ku škodovce, nastoupil, nastartoval a odjel. Kura, Krištofi, kaj jste? Na šmigrust byste měli fajné kšefty. Segra mi otevřela, chvílu hrala překvapenu, ale jak jsem ju hodil do vany a pokropil sprchu, proklela mě do 9. kolena. Celou vodní akci doprovodila malá neteř řevem pomoc, mamku topí nějaký úchyl, bo mě s tými mini vlasami ta malá trubka nepoznala. Jak ju segra uklidnila, lapla v obyvaku na křeslo a celou dobu si mě podezřivavo prohlížala. Segra mi potom donesla vajca, ale co si se mi na nich nezdalo a hned jsem se zoptal, co je to za divnou barvu. Segra na mě vyjela, jak Schumacher z depa, že ať si priskusím sehnať na Velikonoce bílé vajca a že na celé Dubiňani v Hrabovce nejsou den před Velikonocami barvy na vajca, tuž a jak se mi nelíbí a hnědé vajca nabarvené slupkami cibule, tuž ať si naseru. Uklidnil jsem ju, že to nevadí, že se mi líbí a že je to aspoň netradiční. Každý má malované vajca, tuž a segra je aspoň originální. To ju uklidnilo a nalela mi další štamperlu. Tuž nevím, nevím, u fotra slivku, u segry fernet, enem aby mi chutnal oběd. Potem jsem se zoptal, kaj má ty další 2 mladé. Upřímný synovec prý letos poprvé vytáhnul malého na šmigrustový tah po známých babách na sídlišťu. Jak jsem pil 4. štamperlu, cvakli dveře a ti 2 dorazili z nadílku. Ten starší měl očiska jak saček skleněnek a táhlo z něho jak z prostějovské vratnice. Malý hned čel se kře nabonzovat, že brácha se nějak divně motá. I když je větší,
jak mu segra jebla přes pisčisko, skleněnky se mu orosily a valil trucovat do pokojíka. Cestu ještě vykřikoval, co si o ty, že už je dospěli. Zbalil jsem si vajca a karabač, nechal jich v té příjemné rodinné pohodě a odmotal se na lokalku. Jak segra za mnou zavírala dveře, ta malá kopia segry vystrčila palu ven a prý, jestli jsem byl v Krymu, tuž mě zabili byste ju. Venku na dvoře jsem viděl bandu 4 koledníků, všetci tak okolo 14 roku, jak vycházali z kteréhosi vchodu. Ten největší z nich hrabnul do igelitky, vytáhnul 4 vajíca a řekl cosi o ženským centru chlapského potěšenia a jebnul s nimi o zem. Potem hrabnul do kapsy a dal ostatním po pajce. Kura, tuž ti dnešní fakani si neumia vážit tradic. Místo vajec beru chechtaky. Tuž kaj to jsme. Asi jsem cosi z toho řeknul aj nahlas, bo jak jsem šel pryč, jeblo mi jedno vajíco do hřbeta. V lokalce jsem chvíli schrupnul, ale zbudil mě jakýsi pajtaš, kterému jsem chvíli rozespali do ksichtu tvrdil, že žádné oznaky na výměnu nemám, než mi zecvaklo v pale, že je to revizor. Doma jsem se nemohl trefit do džury od kluča a asi jsem trochu halasil, bo dveře od susedy, od rana po otevřené, se otevřely naplno a ona v nich se mě zoptala, jestli bych nezašel na pokec a kafe. Tuž kafe jsem u segry neměl a proti susedovské obrané mechanizmy byly oslabené tým zástupem štamprdlí, co ve mně demonstroval, tuž jsem šel. Asi jsme fajně pokecali, bo jsem se zbudil okolo 5 odpoledně v křesle u ní, v obyvaku, u rozpitého zimného kafe. Tuž jasně, že jsme enem kecali, bo ona tež chrněla v poloseděna na gauču a byla oblečena. Opatrně, abych ju nezbudil, jsem se zdvihnul a přesunul o kvartír vedle. Jak jsem si šel doma oplachnout pisčisko, oblel mě zimný pot. Do štajgrové řitě, od čeho mám na krku ten cucflek.

sobota s mamou na zahradě. Celý zbytek pondělka jsem strávil v nepříjemným zadumaňu a snažil jsem si vzpomnět, co bylo a co nebylo u susedy. Jestli co si bylo, tuž to, aby chodil kanalami. Do vytahu už ani nevkročím, abych ju náhodou nepotkal. Páté patro není zas tak vysoko a aspoň budu mít namakané nohy na letní cyklotury po knajpách. Týden uletěl, jak křidlo nešikovnému rogalistovi a blížila se neděla a mamin oběd. V pátek odpoledne zazvonil telefon a máma. Kecala skoro 10 minut. Jak jsem to sklapnul, vzpomněl jsem si na staré, už skoro zapomenuté pravidlo. Jak tě máma pozve na oběd, budeš muset cosik vytrpět. Buď minimálně hodinový monolog o tých gizdách z rodiny, co žádný nepřijde na navštěvu, anebo pomost, když foter je po odchodu do důchodu zhnilý jak prožraný tram. A nebo jakusi k robotu. Včil jsem to schytal oboje dokupy. Prvních 5 minut probrala všeckých od segry až po strýka Michala, kterého jsem viděl enem na svatební fotce od našich, a sem tam aj pochybuju, jestli vůbec existuje, bo jsem ho v životě živého nepotkal. Druhých 5 minut mamologu mi vysvětlovala, čemu musím sobotu do Heřmanic pro Feldu a že není lepší sobotní rozptylení, jak ju stravit v příjemné společnosti svoji věčně vyryvající mami na zahradě v Kijovicách. Třeba uvést zahradní chajdu do jarního provozu. Zahradní chajda. Nevím, kaj mama na ten název přišla. 4 stěny z umakartu, které vypadají jak garáž na kolo, kterou přinesla voda. Kůrník šopa. Já myslel, že už se ta barabizna rozpadla. Tuž to, abych si trochu doma zaposiloval, bo jak mě nechá po zimě přeryť zahradu, přemalovat venkovní stěny a přeterovat střechu, to abych si vzal příští týden nemocensku. V sobotu jsem před 8 vyjížděl z Heřmanic, bo podle mami rani ptače dal do skače. Jak jsem parkoval u baraku od našich, myslel jsem, že mě cip střeli. Před domem mama, segra, oba haranti a hafotašek, z kterých čuhali různé bebechy, od pytlu se semenama na travu až po barbiny od té malé. Tuž to je podraz. Aspoň, že upřímný synovec zůstal doma. Zoptal jsem se segry, jestli se jí konečně rozpadnul ten žigul, že musí jít s náma. Zle se na mě podívala a prý, že jak se mi to nelíbí, tak ať jedu lokálku. Tuž to je konec. Radši jsem zavřel pisk, bo bych nerad přišel o Feldu. Narvali jsme moju milovanou čistou krasotinku bebechami, dopředu si lapla mama, dozadu segra s gizdami a jeli jsme. Ještě ve zpětném zrcadle jsem viděl fotra, jak mi posměvačně mává. Gizd zhnili. Jak na svinu pozdě jsem si vzpomněl, že ta malá nemá sedět za mnu, bo mi za celou cestu tenisku masírovala hřbet. Ale neodborně, bo mě bolí ještě včil. Bestia. Mama se mnou dlouho nejela, tak mi furt kecala do řízenia, že jedu moc honem nebo moc pomalu. Jak raz pravila, řidičák sice nemá, za to má logické řidičské nadání. Normálně jezdím podle předpisu, ale tušil jsem, že mě čeká očistec až do večera, tak jsem radši spíchal. Od vodárny jsem se marně snažil předjet jakéhosi hňupa v bledě modré Fabii. Furt mi blokoval levý pas a nezleknul se ani mojich průduchů na přední kapotě, co mi tam nalepil ten kamoš z autoservisa. Jak se mi ho konečně u Teska podařilo předjet, chtěl jsem mu ukázat jeden prst do tého jeho brilatého gzichtu, ale mama mě tak jebla po pazuře, že mě chytla křeč. Tuž jsem mu aspoň hodil myšku a ohromil ho tým zadním křidlem z burzy. Nevím, čemu se partia vždycky chlame, jak to vidí. Však když může být křidlo na normálním autě, čemu by nemohlo být na kombiku? No ni? Enem jsme zaparkovali na zahradě, gízdi vylezli z auta, popadli bebechy a začali si hrať na letiště. Lítali po zahradě jak blbí. Vydržel jsem to do té doby, než si začali hrať na nasranou mamu a tatu.
kostřidavo lezli do auta a ven a vždycky jebli dveřami, až se zatřepalo čelní sklo. Tuž to jsem pravil dost. A dva nasrané zamračené ksichty šli naháňat kočku od susedky, že jí prý zrobí loďku a bude kapitanem na potoce. Borak malý. Segra mezi tím rozložila leátko a začala se opalovat. Mama šla vařit oběť, který přivezla sebu, ale předtím mi do ruky vrazila ryč a ukázala mi místo, kaj kdysi asi býval zahon. Po dvou hodinách ryti v té celině jsem byl na šrot. Kontrolní otázka. Jak daleko doletí otravná čivava ze sousední zahrady? A. Přes živý plot zpátky do zahrady? B. Přes živý plot a zahradu až ku studni? C. Přes otevřené sousedové okno až do kuchyně? Tušní, že bych neměl rád zvířata, ale jak se mi na vlastní zahradě otravný mini čokl od suseda, kterého moc nemusím, zahryzně do nohavice, měním se ve fibingerku. Musím najít v plotě tu džuru, kterou ta potvora leze. Bez tak využívá jakéhosi krtince. Před obědem mě mama poslala do sklepa, který máme pod tu barabiznu. A kaj si foter vždycky chladíval piva pro kompoty. Zdvihnu poklop, lezu dolů a naraz mám mokro v butách. Kurník šopa, rožnu světlo a čumím jak pinc na puk. Pohroma. Ve sklepě vody jak v džuravým kajaku a ve vodě plavu kompoty jak špunty z vína. Některé jsou aj na křaple. No ty budou určitě moc dobré. Tuž to přece nemůžu povědět mamě. První by mě zdrbala, co budem žrat jako přilohu, a potom by mě to nechala vykyblovat. Tuž to ní. Vylezl jsem ven a pravili, že kompoty nebudu, bo jich loni asi zapomněla zrobit a žádné tam nejsou. Pravila mi, jestli si o ní myslím, že je tak blba, jak vypadá, a prý, že tam je kompotu, že by s tím nakrmila celý senát. Ještě chvíli jsem ju přesvědčoval, ale moc se mi nedařilo, bo nakonec se nasrala, pravila, ať uhnu, a vlezla tam sama. Po třech minutách vylezla ven s divným výrazem, zašla do šopy a beze slova mi přinesla dva kyble a lopatu, vrazila mi jich do ruk a ukázala na sklepní poklop. Pochopil jsem, že budu obědvat asi pozdější. Obul jsem se gumaky a ponořil se do sklepa. Bylo tam vody skoro nad gumaky. Kura, to budu kyblovat do svačiny. A tež já. Z vrchu jsem slyšel cinkání talířů a lyžek a volání těch malých gizdů. My chceme kompotek, my chceme kompotek. Po 4 hodinách jsem konečně té svini potoku vrátil to, co nám při oblevě nadělil, a konečně jsem dostal nažrať. Zhuntovaný jak po 2 16 na čelbě, jsem k večeru naložil zbytek odpočaté rodiny do feliny a valili jsme dom. Skoro jsem ani nemohl točit volantem, jak mi boleli pazury, hřbet a za krkem. Mama mi připomněla nedělní oběd a pravila, že jak jsem byl taky šikovný, tuže můžu přijít a i příští nedělu. V duchu jsem se pokřižoval a vymluvil se na nedělní šichtu. Po mamě jsem ještě odvezl dom segru. Jak vystupovala, pravila, že to byla pěkná rodina sobota a že bychom si to měli zopakovat častější. Chraň Bůh. Nedělu radši ani nevzpomínám. Na oběd byla držková polívka a koprovka. Oblíbené žradlo fotra. Tuška je spravedlnost. On se celý den vala doma, potom s bývalými havířami do knajpy na pivo a karty, jádřu jak šmírgel papír a guvno z tého. Nenavidím držky. Nenavidím koprovku.

0: Skončilo dnešní počteníčko. Poslouchali jste 7. z 9 zastavení nad deníkem Ostravaka, jehož autorem je záhadný Ostravak ostravsky. Tuto četbu na pokračování pro rozhlas upravil a s Vladimírem Polákem v ostravském studiu Českého rozhlasu v roce 2005 natočil režisér Miroslav Zelínský.
1: Rádio Jich Cymbálka. Cymbálka.
2: Františku, Františku, co jsi mi to udělal? Takhle mě opustit. A to jsme chtěli v pondělí malovat. Ale to seš celej ty. Než bys mi doma s něčím pomohl, tak si se vždycky radši vypařil. Ježíši Kriste, když jsi odešel na půdu s tou prádelní šňůrou, tak jsem si říkala, polepšil se. Vidí, co mám prádla, tak chce aspoň věšet. Ale že sebe, Franto, no to mě nenapadlo. Co já si teď na tom světě samotná počnu a s malířema na krku.
3: Omlouvám se, jestli ruším, ale je tohle to poslední rozloučení s mým nejlepším kamarádem?
2: To nevím, ale je to poslední rozloučení s mým nejlepším manželem, protože ty čtyři před ním stály za pr... No jo.
3: Máte pravdu, František, ten měl srdce ze zlata.
2: Děte, já to ani nevím. Já vím jenom o zubech. No. Na ty jsem mu dala já. Víte, a on vždycky říkal, že mi to jednou vrátí, no.
3: Kolik vám visel?
2: 2 dny. No. Když se dlouho nevracel, tak já jsem si říkala, Hergot, tolik prádla přece zase nemáme. Že? A pak jsem ho našla na té půdě. A vy znáte Františka odkud?
3: Já ho znám jenom od oka.
2: Jo, tak, jako od vidění.
3: Ne, od voka, my jsme se scházeli každý čtvrtek na voko.
2: Jo, na voko jste se scházeli, no, aby nikdo nevěděl, že jo, no. Ale to jste nemuseli.
3: Ne.
2: Já jsem to věděla. Tak to jste byl vy, s kterým každý čtvrtek chodil do toho lesa na dříví.
3: Ne, se mnou chodil do hospody na pivo.
2: No, on vždycky říkal, už musím jít, protože tam mám sekiru.
3: No, tak tu tam má pořád, víte.
2: Jo, no. A nemohl byste mi ji přinést domů, abych měla všechny Frantové věci pohromadě, víte.
3: Spolehněte
2: Děkuju,
3: se.
2: No.
3: No a právě proto jsem taky tady. Já no, to nerad říkám, ale on Franta v tom voku prohrál, paninko, úplně všechno, všetičko, a nakonec prohrál to nejcennější, co měl. Povídá, dávám do hry tu, co mám teď na krku.
2: Ježiš, tak on prohrál i kravatu.
3: Asi takhle, paninko, jo. Aby se všechny dluhy srovnaly, tak já jsem vás přišel požádat o ruku.
2: A co s ní jako budete dělat?
3: To ještě není všechno, já jsem si jo. To sepsal, abych na nic nezapomněl, jo. Takže ta pračka ta tolik nespěchá, proto si přijdu, až postavím garáž.
2: Jo, on prohrál i nějaký cihly.
3: Ale ne, auto.
2: Cože?
3: Auto.
2: Auto?
3: No.
2: Auto?
3: Ano.
2: No to já snad nepřežiju.
3: No tak tím by se to velice usnadnilo.
4: Já se omlouvám, jestli jdu jo, pozdě, jo, ale... To... Je tohleto poslední rozloučení s panem Františkem?
2: Jo, tady leží, no.
3: Pane bože!
2: A vy jste kdo?
4: Já jsem Levoboček.
3: No tak viděl, že vám po Fandovi přece něco zůstane.
2: Jo, a co? Jo, jo, vy jste mi něco přines, pane Boček.
4: Levoboček! Pane bože!
2: Ježišmarja, vidíte to cizí člověk.
3: No
2: a takhle mi ho Fandu oplakává.
3: No já bych neřekl, že bude tak úplně cizí.
2: Že by příbuznej.
3: Přihořívá.
4: Tatínku!
3: Hoří! konec.
5: A já myslel, že dělá chyby jenom
3: škarta. No ne, tak on se dokonce jednou spustil s nějakou ženskou.
4: Ne jednou, třikrát.
3: Jak třikrát?
4: Já mám ještě dvě sestřičky.
3: Ne.
4: Jo, ale ty jsou úplně od jiných maminek, víte, takže buďte klidná, to šlo úplně mimo vás.
3: Ale ne.
4: Ale jo, ale víte, co je zajímavý? Já taky hraju mizerně karty, takže jsem vlastně po něm zdědil nějaký geny, že jo?
3: Tak to teda ne. Tady dědím já. A všecko. A jestli měl nějaký ty geny, tak ty taky. Rozumíte? Ačkoliv by to bylo moc divný, kde on by sehnal geny, že to on nikdy nebyl v Japonsku.
5: To jsou jeny. Geny, ty má každej, ty měli Franta.
3: Jo, no. A kde teda jsou?
5: No to já nevím.
3: No. Ježišmarja, že on je ten sičák taky prohrál v kartách.
4: Prosím vás, bude potom nějaký společný oběd? Já jenom, že jsem nejet od rána, tak...
5: Že vydrž, já to zařídím. Paninko, ještě jsem se vás nestačil zeptat, jaké vaše ctěné křestní jméno, já jsem Jiří.
3: Já jsem Marie.
5: Tak Máňo, koukej ma za domů vařit.
3: No, co si to dovolujete?
6: Upřímnou soustrast. Odpusťte, ale s odchodem Františka se prakticky vůbec nedokážu vyrovnat. Feri, budeš mi chybět?
2: Vy jste znala našeho Fandu.
6: Znala je málo. Byl to nejlepší milenec v mém životě.
3: Cože?
6: Jeho tajná milenka.
3: Helejte, já jsem jeho veřejná manželka.
4: Já jsem Levoboček, těší mě. Nemám náhodou u vás taky nějaký sourozence?
3: Teda já ti řeknu, Franto, ty máš povedenej funus. Tady se ti sešla partička. Karban a děvky.
6: No dovolte? V životě jsem karty nehrála. Já ho milovala. Chlapa jako on už mi nikdo nedovede nahradit. No.
5: Mě ještě neznáte. Já shodou okolností tady po zesnulém přebírám veškeré kompetence, takže dovolte, abych se představil, já jsem Jirka Samec.
6: Nezlobte se, Samečku, ale Ferry byl jedinečný. No. Pravý muž. Přinesl mi vždycky i kytičku.
3: Ježiš, kytku.
6: Jak ten uměl být pozorný?
4: No, kdyby byl pozorný, tak tady já dneska nejsem.
3: Ale vy se do toho nepleťte, pane Boček.
6: On byl prostě nenahraditelný. Víte, normálně byl takový tichý, nenápadný člověk, ale v posteli tajfun.
3: Ježišmarja, prej tajfun. A mě nevofouklání nepamatuju.

0: Ubezpečuju vás, madam, že vám můžu zařídit menší průvan.
1: Ale nechte si to, prosím vás.
2: Jestli se mohu zeptat,
1: no,
2: jak skonal?
1: V posteli. No ale já jsem se ho tam nejdřív musela z té půdy odníst. To jste měla vidět, jak chudák visel.
2: No, u vás možná. U mě tedy nevysel nikdy.
1: Ježišmarja, to je zprostata.
0: Ale to děvčata,
1: ne, tak
0: děvčata,
1: to si ona nebude dovolovat.
0: Přece se nebudete hádat, jak se ukazuje, Fanda měl hol širší záběr, no. Náhoda ho svedla na cestě.
1: Jaká pak náhoda, tahle ho svedla. Nechci říct co, nechci říct co.
0: Maruško, prosím tě, tady zbe nějaký papírek, co Fandovi vem to domů.
1: Jo, je to nějaký papírek, nějaký přeškrtaný čísla.
3: Ale koukám, že jedna. Ho taky zázel.
1: 1, 3, 5, 8, 16, 32, no tak to je teda hodně, co mi po něm bylo. 1, 3, 5, 8, 16, 32.
3: 32, teda, řeknu vám, Macechovi, máte paměť na čísla? Hele, to jsou stejný čísla, které tady čtu v novinách.
1: 8.
3: To jsou výherní čísla, které berou jackpot 35 milionů.
1: No, vidíte. Ježišmarja, Ježišmarja. Lepidlo!
0: Ale rozstrány ti to nikde nevemou!
1: Nevemou! Já chci šňůru! Já chci za Fandou! Fanda!
0: Synku, tak to klaplo! Doufám, že máš ten správný tiket.
1: Ne, ten mám já. Herkot, ale dlouho se nám tady babka škubala, co?
3: Teda to byl nervák, já vám řeknu, já jsem se bál, aby se nekoukla do těch novin, že by viděla, že ty čísla jsou úplně jiný. No ale ta nám to teda spolkla s navijákem, co? Kam jí dáme teďka tady?
0: No a doufám, že nám ještě vezmou, ale já vám řeknu, děti, tohle to byl nejkrásnější funus mýho života.
4: Nákup. Nakupovat chodíme v pondělí a ve čtvrtek. Když měl zlomenou nohu, chodila jsem sama. Ne, že bych si přála, aby si zase zlomil nohu, protože v našem věku to není žádná legrace, ale nakupovat sama, to byla radost. Když to nakupovat s ním je utrpení. Tlačí ten vozejk mezi regálama, protože se o něj může opírat a líp se mu dědkovi jde. Nikdo nepozná, že pokulhává. Mně by se taky s vozejkem chodilo s nás, poněvadž mám trombózu, beru varfarin a nosím ty protivný gumový punčochy, ale toho nezajímá. Teď je u masa a ohledává svoje oblíbený kuřecí prsíčka zatavený v igelitu. Mžourá na cenu a hledá nejlepší a nejlevnější. Jen mi je podá, už je chce zpátky, protože našel lepší. Dám je do vozejku, ale on se dál přehrabuje v regálu, skoro celý se tam nacpal, aby dosah až dozadu. Vidím jen tu jeho pleš, jak se mu leskne potem a vošoupanej zadek kalhot. Musím je dát zase vyčistit. A podává mi jiný prsíčka a ukazovákem na ně ťuká přes tu napnutou blánu. Vidíš to? A co? Ptám se. 4 porce. Všude jsou po 3, tady jsou 4. A cena, podívej, 79,50. A tady máš jen 3 porce a chtějí za to rovných 80 korun. Protože to mají podle váhy a ne podle kusů, povídám. Ty tomu tak rozumíš, ty a ještě jedna, řekne tu svou nejblbější větu, co zná, a hodí do vozejku svoje prsíčka. Pak si všimne, že už tam jedny máme a vyjede na mě. Co tu dělá tohleto? To jsou ty první, co jsi vybral. Jedny prsíčka bereme, ne dvoje. To by se ti líbilo, to věřím, řekne a mrskne balíček zpátky do regálu, až to mlaskne. Jenomže, jak špatně vidí, hodil tam ten svůj 4-porcovej. Chtěla jsem to tak nechat, ale doma by na to přišel a zase by to byla moje vina, tak povídám, nevadí ti, že svrátil ten svůj poslední objev? tím jsem těla do živýho. Protože mi do toho žvaníš, zrudnul vstekem a znovu se zapasoval mezi masa, aby našel to svoje. Magor Achio. Co ho znám? Nosil pod nosem tenhle ten svůj knírek. Teď je šedivej, ale bejval černej a vždycky takhle nakrátko se střiženej, aby nepřekrejval horní red. Prej proto, aby dobře líbal. Z toho jeho horního pisku se mohla už dávno poznat, co je to za poživačního člověka. Když se napije piva, olízne si ho celej blaženej jako kocour. A když se mu nějaká ženská líbila, tak si ho taky pomalu olíz. To dneška to dělá. Ale už mu to není nic platný. Já jsem vyrostla v Nymburce. Nymburk byl železniční uzel. Kdo nebyl zaměstnaný u dráhy, byl podezřelej. Maminka byla železniční vdova. V prvním patře našeho domku jsme měli dva pokojíky a v nich jsme ubytovávali svobodní nádražáky. Hned po válce tam bydlel Jiří Mlejnek a Josef Bukovič. Mlejnek byl kudrnatý hustovlasý blondáček. Tomu, když jsem dala ruku do vlasů, to bylo, jako když hladíte ovci, tak byli hustý. Do něj jsem se zamilovala hned, jak se ubytoval. Řekla jsem mu, tady máte dva ručníky, tenhle je na nohy a tady je mejdlo. V tomhle kbelíku je čistá voda a tenhle je na špinavou. Voda teče jen dole. A Jiří potěžkal kostku mejdla Helada a řekl, ale vy se jistě nemejete tímhle mejdlem pro špinavý chlapy, že tak voníte. A bylo to. Měl modrý oči. Když byly na zahrádce kosatce nebo mečíky, dávala se mu jeden do vázičky na noční stolek, kdežto Bukovičovi nic. Z toho maminka poznala, že jsem do Mlejnka zamilovaná. Říkala, madlo, nevinnost máš jen jednu, mužskej přivoní a zahodí. Strojvůdce Mlejnek jezdil na mašině prvním rokem a byl na to pyšnej, protože strojvůdce na páře to byl někdo. I když zatím to byla jenom menší lokomotiva, který se říkalo Čokl. A velkou rychlíkovou měl jen na obrázku nad postelí. Byla tak velká, že mašinfíra s topičem, jak stáli u těch obrovských kol, vypadali jako trpaslíci. S Jiřím Mlejnkem jsem chodila na sokolský šibřinky a na jiný taneční zábavy. Netancoval moc dobře, říkal, že má volšový nohy, ale byl milej a krásnej. Cestou domů jsme se u hrade plíbali a nic víc. Když mi chtěl sáhnout na prsa, bránila jsem se, protože jsem je měla proti jiným holkám malý. Ve svobodným slově byl inzerát na mast firmy Kemény Košice, podle kterého se měli malý ňadra za měsíc zvětšit. Tak jsem si tam napsala a ta mast mi na dobírku přišla. Ale pak jsem v nočním stolku Bukoviče našla stejnej kelímek od firmy Kemény Košice. Ta jeho mast byla úplně stejná jako ta moje i stejně voněla, jenže byla proti pocení nohou. Tak jsem se přestala mazat, protože mi to bylo divný. S maminkou jsme spali na manželských postelích. Jednou byla taková teplá noc. Otevřeným oknem byly slyšet vlaky, nárazníky, jak do sebe narážely, píšťalky posunovačů a houkání lokomotiv. Když měl Jiří noční, říkala jsem si, že to třeba houká zrovna on. Ale teď jsem věděla, že to nemůže být on, protože spí hned nad tím lustrem, co na něj všeru koukám, kousek ode mě. Nemohla jsem v té horké noci usnout. Maminka pravidelně odfukovala, jako když vlak čeká ve stanici a mašina občas vypustí páru. A já si kousala klouby na ruce, až to pak zabolelo a na jazyku jsem ucítila krev. Tak jsem vstala a šla bosá po studených schodech nahoru a celá roztřesená jsem si říkala, pane bože, co to dělám, protože jsem věděla, že až se budu po těch schodech vracet, už nebudu pana. Jiří taky nespal. došla jsem po špičkách k jeho posteli a on řekl: to je dobře, Madlenko. Jako by ho to ani moc nepřekvapilo. Jako kdyby noc co noc čekal, kdy už konečně přijdu, a teď se akorát dočkal. Když mi svlíkal přes hlavu noční košily, zavadil o obraz nad postelí a ta těžká rychlíková lokomotiva na nás spadla. Lekla jsem se a z toho leknutí mě přešel ten třas. Takový nedůležitý věci já si pamatuju. Taky si pamatuju, že když to naše první milování skončilo, oba jsme brečeli. Jiří mi šeptal do ucha, že takový veliký štěstí ještě v životě nepoznal a pořád nemohl zastavit slzy. Já jsem taky brečela ze samého štěstí, ale taky ze strachu, že budu mít dítě a z pomyšlení, že budu muset tajně vyprat a usušit prostěradlo. Když jsem se ho celá vystrašená zeptala, jestli si dával pozor, vzpomínám si, že mě pohladil po tváři a řekl: strojvůdce musí dávat pozor pořád. Můj manžel konečně našel svoje kuřecí prsíčka a vyrazil s vozejkem k sardinkám. Bože, co my máme ve špajzu sardinek. Jestli je v jedný plechovce nacpáno 6 těch ubohých rybiček, tak když to vynásobím, nám jich plave ve špajzce 300 a už zase loví další. To je jeho mánie, chorobná. Táto, povídám, ty sardinky nespotřebujeme, kdyby jsme tu byli do 100 let, a ty je ani nejíš. Když ti řeknu, že otevřu k večeři sardinky, tak ohrnuješ nos? Sardinky se nestratěj. Ty vydrželi netknutý celou válku. Hele, norský a v rostlinným volej, řekne. A já ho nenávidím. Dětku, jak já tě nenávidím, říkám si v duchu. A musím si dávat pozor, abych to neřekla nahlas. To se mi totiž stává, že si něco myslím a říkám to nahlas. Naštěstí je nahluchlej. Teď se narovnal a zastrčil břicho. Je mi jasný, že je nablízku ženská, a taky jo. Holka tlačí takovou tu plošinu se zbožím. Co pak nám to vezete, slečno? Zatoká starý tetřev. Smetanu, odbude ho ta holka. Vy jste si toho ale naložila, taková drobná a takovej náklad, skřehotá můj 85letý vobleza. Proč já nemůžu chodit nakupovat sama? Proč já nemůžu být ani chvíli sama? Proč musím být celý čas ve dne v noci s ním? To je tím, že se teď dožíváme tak vysokýho věku a to není dobře. Tatínek umřel brzo a maminka na něj do smrti vzpomínala jako na zlatýho člověka. Měli by postavit takový sanatoria pro starý lidi, kteří už jsou spolu nesnesitelně dlouho. Pro mužský zvlášť a pro ženský zvlášť, aby si od sebe odpočinuli, když už jim všechno vyprchalo a nemají se rádi. Protože tohle se nedá vydržet. Ale to žádný poslanec nenavrhne, poněvadž jsou ještě v plný síle a nevědí, co je čeká. Jenomže, když byla ta naše láska s Jiřím Mlejkem v nejlepším, povolali ho na vojnu a ještě k tomu na Slovensko. Když jsem ho vyprovodila na nádraží a ten vlak s brancema zahoukal a dal se do pohybu, brčela jsem tak, že jsem ani nevěděla, který z těch opilejch mládenců, co mávají z oken vlaku, je ten můj. Tak jsem to měla všechno rozmazaný. Na dvorku seděl Bukovič, kouřil a opaloval si obličej. Tak jste se rozloučili, řekl se zavřenýma očima a olíznul si horní red. Rozloučili, řekla jsem. A šla jsem uklidit Jiřího pokoj a převlíknout tu naši postel pro dalšího kunčovta. V tom pokojíku s rychlíkovou lokomotivou, kterou si tu nechal, až se vrátí, jsem si pak sedla a ještě se vybrečela. Když přišel dopis ze Žiliny, hned jsem rozvázala bílou stužku na takový růžový soupravě obálek a dopisních papírů, kterou jsem koupila v papírnictví pana Štorcha, a napsala Jiřímu první psaní na vojnu. Když jsem tu dopisní soupravu kupovala, řekl mi pan Štorch, že bych si jich měla koupit víc do foroty, protože 2 roky jsou dlouhý. Ale já jsem měla peníze jenom na jednu. A ani tu jsem já husa pitomá nespotřebovala. Bukovič nepospíchal. Taky věděl, že 2 roky jsou dlouhá doba a že má čas. Začal tím, že mu na nočním stolku něco chybí. Myslela jsem, že popelník nebo sklenice na vodu, ale on řekl, že květina. Ta není pro každýho, odpalestrovala jsem ho a dal pokoj. Josef Bukovič byl taky zaměstnaný u dráhy, ale jako řidič osobního auta na ředitelství. Já, jelikož jsem vyučená švadlena, jsem pracovala v krejčovství pana Zacha. Tam se šilo pro pány i pro dámy. Když jsem měl zkoušet nějaký novej dámský model, který by šel do výlohy, zkoušeli ho na mě. Pan Zach říkal, že mám postavu jako z módních listů a že se toho musí využít, než mě někdo zbouchne. Takhle on mluvil, když na mě špendlil látku. A jak mohl, tak mi rukou přejel po zadku. Pamatuju si, že jedny béžový šaty se sámkama kvaltovaly a já musela šít až do večera. Venku pršelo a bylo takový šero, že jsem musela nad šicím strojem rozsvítit lampičku. A když jsem celá polámaná vyšla před krám a protáhla se, abych si narovnala záda, ozvalo se z auta, který tam stálo. Unavená, za volantem seděl Bukovič. Zavezu vás domů, nechcete? Řek a otevřel dveře, abych si mohla sednout vedle něj. Kdyby nepršelo, řekla bych, že děkuju. Ale pršelo. Tak jsem si do toho služebního auta sedla a vyjeli jsme. Bukovič měl na hlavě šoférskou čepici se šňůrkou nad kšiltem. To tenkrát řidiči nosili a voněl kolínskou. Tenkrát po válce nebylo osobních aut moc a já v něm seděla prvně v životě. Líbilo se mi, jak tiše jede. A když Bukovič rukou v kožené dírkované rukavici otočil páčkou a před očima mi najednou zamávali stěrače, vyjekla jsem leknutím. Zajdeme na čaj nebo na sklenku vína, povídá, když jsme projížděli kolem restaurace Záložna na náměstí. Ne, řekla jsem rychle. Maminka už je jako na trní. Tak jel dál a zastavil až před naším domkem. Tam se ke mně naklonil tak prudce, jako by mě chtěl políbit. Ale on jenom potřeboval dosáhnout na kliku těch dveří u mě, abych mohla vystoupit. Tak příště, řekl a odjel. V neděli u nás byly kunčovti i na stravu. Bukovič se ráno oholil, přistřihnul si ten svůj fešácký knírek, stříknul na sebe kolínskou a že mi pomůže se škrábáním brambor. Šlo mu to od ruky a vyprávil přitom vtipy a příhody. Maminka říkala, Bukoviči, kam vy na to chodíte? Vy jste se minul povoláním a smála se, až si musela utírat slzy do zástěry. Když jsme dali brambory vařit, šel na dvorek a my slyšeli, že seká dříví. Jako náš neboštík táta, řekla maminka, pořád musí něco dělat. Po obědě řekl, že nařeže starý noviny na záchod a kuchyňským nožem šikovně nařezal svobodné slovo na obdélničky, až z toho byl štůsek, protože tenkrát se nekupoval toaletní papír jako dneska. A tak se k nám Bukovič nepozorovaně vetřel, až jsem se ho přestala bát. V Lázních Poděbrady byl promenádní koncert. Když Bukovič v sobotu navrhnul, že by mě tam vzal, maminka řekla, jdi holka, ať přijdeš na jiný myšlenky. Furt se jenom trápíš a to taky není zdravý. Do Poděbrad je to od nás kousek. Na neděli si Bukovič nemohl dovolit služební auto a tak jsme jeli vlakem. Slušelo mu to. Koupil si klobouk slamák. A v něm vypadal větší než já, což ve skutečnosti nebyl. Měl tmavomodrý sako se zlatýma knoflíkama a bílý kalhoty na žehlení do puku. Já měla lehoučký letní šaty s volánkama a s dekoltem. nastříhala mi je naše mistrová a pan Zach, když mě v nich viděl, řekl, že ty šaty v něm probouzejí hříšný pudy. Byl to koncert vojenský hudby. Muzikanti měli ty nástroje do zlatova vycíděný a některý po mně koukali. Bukovičovi to dělalo dobře. Říkal, do not koukejte a trupte, trupci mlsný. Takhle on byl vtipnej. Byli jsme nejdřív grenadínu s ovocem na dně a potom vinný střik. Bukovič kouřil dlouhý americký cigarety a bavil mě tak, že se lidi od sousedních stolků otáčeli, když jsem se smála. Bylo mi po dlouhý době krásně a veselo. Kolem nás seděli samí lázeňský hosti. A já jsem se nemusela tak bát, že tu sedím s Bukovičem, když mám chlapce na vojně. Po koncertě jsme ještě zašli na procházku klaby a pak do hotelu Černá růže. To šumivý víno, co nám přinesli v plechovce s ledem, jsem už neměla pít. Nebyla jsem na alkohol zvyklá. Myslela jsem si bláhově, že je mi pořád líp a líp a že jsem šťastnější a šťastnější. A zatím jsem byla opilejší a opilejší. Když jsme odcházeli, řekl Bukovič, že mi něco ukáže. A ved mě ke dveřím, na kterých byla zlatě napsaná trojka. A to byl hotelovej pokoj číslo 3. Tam mě Bukovič svlík z těch letních šatů s volánkama a já se nechala líbat úplně všude. I tam, kde jsem myslela, že se to nedělá. A všechno mu dovolila a nechtěla jsem, aby přestával, protože všechno, co se mnou dělal, bylo nad moje chápání a nedalo se to s ničím srovnat, ani s Jiřím. Bylo to sprostý a svatý v jednom. A já z toho křičela tak nahlas, že mi musel zakrývat pusu dlaní. A byla jsem uhranutá, byla jsem jeho. Brzo se ukázalo, že už si nemusím dělat hlavu s malýma prsama, protože se začaly zvětšovat a já byla v jiném stavu. Bukoviči, myslela jsem si, že máte víc rozumu, řekla maminka. Rozumu mě zbavila vaše dcera, paní mámo, řekl a tím jí dal najevo, že počítá se svatbou, protože paní máma se u nás říkalo místo tchyně. Nejhorší bylo, jak to napsat Jiřímu. Staly se případy, že se kluk na vojně následkem takový zprávy oběsil. Maminka poručila, abych Mlejnkovi v dopise všechno vysvětlila a že ho do Žiliny doveze sama. Když jsem to poslední psaní skončila, byl inkoust na jednom místě rozpitej od slzy. Maminka si ho přečetla a než ho dala do obálky, šáhla do hrnce s vodou na plotně a ještě ho trochu pokropila jako prádlo při žehlení. Když jí Mlejnek před bránou kasáren uviděl, prej zblednul, poněvadž si myslel, že se mnou něco stalo. Nestalo se jí nic, chlapče. Akorát jí Bukovič přived do jiného stavu, řekla mu, a on prej na to řekl, vemu si ji i s dítětem. To nepůjde, Mlejnku, budou se brát, řekla maminka a podala mu svůj kapesník. Když se Jiří na maminčině rameni vybrčel, maminka řekla, ať ji zavede k veliteli. A ten důstojník Sobko se jmenoval, když všechno vyslech, řekl, ať si nedělá starosti, že dám Lenka na marotku, aby byl pod lékařským dohledem. Takhle to moje moudrá maminka zařídila. A v létě, v tom suchým roce 1947, jsem se vdávala. Pamatuju si, že na radnici byl plakát s básničkou V nouzi dá ti radu každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel. Ten přítel byli Rusové, protože nám prej poslali vlaky s pšenicí, aby jsme měli na chleba, jelikož na polích všechno uschlo. Bábo, hele šlehačka, volá na mě Josef od regálu. Nesnáším, když mi před lidma říká bábo. A tak mu hned pěkně nahlas, aby to slyšel vpálím. A co má bejt dětku? Protože jedině tak s tím přestane. V každý ruce má jednu šlehačku ve sprej. Na tu nikdy nezapomene, abych mu mohla dělat po obědě kafe Vídeň. Pojď sem, pojď se na něco kouknout. Hele, Tahle ta je za 28,50 a za tuhle chtějí 30 a jsou úplně stejný. Tahle je v akci, povídám. Brzy bude prošlá, tak jí zlevnili. Ale není prošlá. Není, ale bude. Vemem dvě, to se ve finále vyplatí, řekne. A dá dvě zlevněný pixly do vozejku. Nevyplatí. Než tu jednu spotřebuješ, druhá bude prošlá. Vrátím plechovku k ceduli akce. Ty tomu tak rozumíš? Ty a ještě jedna. Zamečí ten mezek a máme dvě. A já jenom vzdychnu. Zabila bych tě. Ve finále se to prej vyplatí. Místo, aby řekl nakonec, říká ve finále. Jak vozil ty různý ředitele a náměstky a poslouchal jejich řeči, tak vždycky přitáhl domů nějaký slovo. Třeba prekérně, nebo řádově, nebo rámcově.

Ale to byl přece jiný Bukovič, který mě svedl. To byl milej a zábavný fešák, který zmizel já nevím kam a není po něm stopy. Musím si na tyhle ty svoje úvahy dávat pozor. Tohle jsem si říkala, jak ráda bych ti chodila s konívkou na hrob. A Bukovič to slyšel, protože jsem to řekla nahlas. To byl malér. Jen co se narodil Jeník, dostal Bukovič místo šoféra na ministerstvu dopravy a přestěhovali jsme se do Prahy. A k tomu dostal taky byt v Palackého ulici ve Vršovicích, která se přejmenovala na Moskevskou. Já byla doma s Jeníkem. Bukovič nechtěl, aby chodila do práce. Prej, že chlap, co neuživí rodinu, není u něj chlap. Ale hlavně byl žárlivej a furt mě chtěl mít pod dohledem, protože ženská v práci navazuje známostě. Proto já mám tak malej důchod. Poněvadž jsem v továrně na patentky a zipy Kohinor začala dělat až pozdějc, když se za mnou chlapi přestali otáčet. Ale zase jsem měla čas na kluka a dobře jsem ho vychovala. Jednou jsme seděli s Jeníkem na lavičce před kostelem svatého Václava a já koukám jako blázen. Přede mnou stojí Jiří Mlejnek. Ani nevím, jestli jsem zbledla nebo zrudla. Smeknul nádražáckou čepici a měl pořád tu plavou ovčí vlnu na hlavě, akorát už se mu začaly dělat kouty. Že prej dělá ve Vršovický výtopně na seřaďovacím nádraží a že už mě tu párkrát zahlít, ale netrouf si. Měl smutný pohled, jako mají ty modrooký psy hasky. A řekl, že jsem mu moc ublížila. Řekla jsem, že to dobře vím. A on řekl, že je ženatý, ale že by se rozvedl a vzal si mě i s dítětem. Já jsem řekla, že to nejde. Že to holt život takhle zařídil a musíme to tak nechat. Ten pán řídí mašiny, řekla jsem Jeníkovi, což jsem neměla. Doma se Bukovič jako vždycky vyptával, co jsme celý den dělali. A Jeník řekl, že jsme u kostela mluvili s pánem, co řídí mašiny. A neměl vlasy jako ovečka? Zeptal se Josef. Měl, povídá Jeník, a já zrudla. Než jsem se zmohla na slovo, Bukovič mi dal facku na levou tvář a zařval. Kurvit se mi nebudeš! Když se otočil a už byl ke mně zády, rozmáchla jsem se a vytěla mu ji taky. Dostal to na pravý ucho a jak to nečekal, upad na kredenc a když se postavil, sáh si na to ucho a uviděl na prstech krev. A krev on nesnáší a tak omdlel. A od té doby na to ucho neslyší. Já si to vysvětluju tak, že tenkrát jsem každý pondělí prala a ručně ždímala. A když ždímáte prostěradla nebo cejchy, máte pak v rukách sílu. Proto ta moje rána byla taková děsná. Doktor Soldát říkal, že se v té mý dlani udělala vzduchová kapsa a ta způsobila v uchu tu paseku. Hezká doba našeho života byla, když Bukovič koupil Felicii. Na poukaz byla levnější než volně a on si to na ministerstvu zařídil. Felicie byla sportovní kabriolet. Vzadu bylo málo místa na nohy, ale Jeník se tam pohodlně uvelebil a tak jsme o nedělích jezdili za maminkou do Nymburka nebo jen tak do přírody. Naše Felda měla krásnou červenou barvu. Bukovič ji měl furt naleštěnou. A jen co bylo krapet teplejc, stáhnul plátěnou střechu a já si uvázala červený hedvábný šáteček, abych byla do barvy a jezdili jsme krajinou. Bukovič se na mě při řízení občas otočil, vlasy se mu třepetaly ve větru a bylo vidět, jak je šťastný, že mě má. Že má Felicii a mě a může se s náma chlubit. To ženská cítí, že jí má mužský nachlubení a proto potom tak těžce nese, když to pomine a je mu na obtíž. Když jsme se zastavili v lese na čurání a Bukovič uviděl pařez, hned jsme museli počítat léta, až jsme došli k nejtenčímu roku

1947, kdy bylo to sucho a stromy nepřirostly, a on říkal Jeníkovi: tady jsme měli svatbu. A Jeník dal na to hubení léto prst. Jeník je hodnej člověk, ale málo kdy zavolá. Je v Německu a říká, že nemá čas, protože má život jako horskou dráhu. Na tý jsem jednou byla a už bych to nechtěla. Tu Felicii máme pořád. I když jsme potom měli jiný auta, tý se nikdy nezbavil. Říkal, že takovou elegantní kasty už Škodovka nikdy nevyrobí. A tak platíme na Bohdalci u hřbitova garáž, kde je vlhko a každou chvíli na tom autě něco zrezaví a on to odrezuje a kituje nebo schání nový součásti, protože je to vzácnej veterán a stoupá v ceně. To auto, řek mi, a tomu do smrti nezapomenu. To auto, čím je starší, tím je dražší, na rozdíl od tebe. Myslel, že řek něco, Bůh ví, jak vtipnýho, a vůbec si nevšim, že mi vyhrkly slzy. Kdyby se teď Felda prodala, dostali bychom nejmín 200 000 a nemuseli bychom tady v tom krámě koukat, co je o 50 halířů levnější. Ale to by taky nemohl jezdit na ty srazy veteránů, kde mu každej tu jeho lásku vokukuje a vychvaluje a dědek se nadouvá jako páv. Párkrát jsem na tom srazu byla, naposledy v Mladý Boleslavi. Byli 3:0 a Bukovič 5 kilometrů před městem stáhl střechu, aby jsme přijeli v plný parádě. Měla jsem šátek na babku, ale z toho auta mě pak museli vyprošťovat, jak jsem byla zmrzlá na kost, a ani grog v restauraci mě nezachránil. A 14 dní jsem proležela s průduškama. A jsme umraženýho zboží. Mám ráda zmrzlinovou roládu poezie s nugátovou příchutí. Vydrží mi týden, protože si ji beru po kouskách jako sladkou odměnu za ten můj hořkej život. Jiná radost, kromě tý, že Bukovič zajde do garáže a já bejvám chvíli sama, už mi nezbyla. Odšoupnu skleněný dvířka a šáhnu si pro tu poezii. Už zase? Plácne mě Bukovič přes ruku jako malou holku. Co už zase? Žádnou nemám, řeknu. Protože se ti celá roztekla a musel jsem jí vyhodit. A proč se roztekla? Protože si vypnul lednici. Ano, protože když je na balkóně mráz, nemusí běžet lednice. Víš, kolik má řádově spotřebu? Ječel na mě, až se lidi otáčeli. A víš, co stojí moje poezie? 47 korun a tvoje pitomý prsíčka 80. Řekla jsem a tu krabici jsem vyndala a pevně ji tiskla na prsa, protože už jsem toho měla na mou duši dost. Ale on mi ji vyrval, až jsem se zapotácela a levou nohou, jako by mi projela jehlice. Ježíšmarja, vzala já jsem si dneska ten varfarin. Musím se doma podívat do té dávkovací krabičky. S tím lékem se musí opatrně, říkal doktor. Nesmí se toho brát moc, protože to má stejný složení jako jed na krysy. Mám první vycházku. Po vězeňském dvoře chodí 3 ženský a já se k ním přidám. Taky vražda manžela? Ptá se mě ta nejstarší. Taky, odpovím. A čím? Práškama, řeknu. Já kuchyňským nožem, řekne vězenkyně, zapálí si cigaretu a ještě se zeptá. Taky jsi v celé sama? A já řeknu, ano, já potřebuju bejt sama. To s tím vězením není pravda. To já si někdy jen tak fantazíruju.

0: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Jak jsme trávili léta 50. V lidských dějinách rozlišujeme tato údobí. Pravěk, starověk, středověk, novověk a období kultu osobnosti neboli léta 50. O této poslední době bylo sice napsáno mnoho významných slov, ale podstatná část dějin týkající se naší rodiny dosud zpracována nebyla. Stručně tedy shrnu své vzpomínky. V naší rodině bylo opravdu všechno dobře rozděleno. Maminka pracovala, sestra pracovala, bratr pracoval, já dřel jako mezek, zatímco otec byl funkcionář a živil rodinu. Pravda, živili vydatně, i čočku jsme občas viděli a pivečkem nedělní mastnotu zapíjeli, ale úkoly na nás kladl nemalé. Odborářské a svazácké legitimace týdně nám kontroloval, chybějící známku trestal pak 20 dřepy, ba i odlepený růžek provázel funivým mručením nespokojence. Otec měl vůbec rád, když rodina stála v čele pokroku. Do prvomájového průvodu nás šikoval už 30. dubna, pak jsme procházeli trasu a cvičili veselý výraz ve tváři. Na Marxovi narozeniny jsme si vždy pročítali vylosovaný díl Kapitálu. Potom jsme měli dort. Kdo nečetl plyně, tomu otec zhltl polevu. Jednou před Velikonocemi dostal tatík neočekávaně tlustý dopis ze Spojených států. Zrudl a optal se všech, co to má znamenat. To by mohlo uškodit mé dosud bezúhonné pověsti. Vniveč by přišla má mravenčí píle. Vzal otylý dopis štítivě do rukou, dezinfikoval jej ve vodce a přikusuje pirošku rozťal obálku kozáckou šavlí. Pak se jal číst. Náhle zbledl a šel k zemi. Doslova padl jako poťatý na mozaiku z politických občasníků, kterou jsme měli na podlaze místo koberce. Nastalo kříšení. Pokropili jsme oceropou a dali mu čichnout bylinek z tajgy, které nám posílá teta z Novosibirska. Otec se probral z mrákot a poručil matce, aby přistavila samovar. Sadíte, řekl nám pak ještě bledý. Představte si, soudruzi synové a dcery, že jsme zdědili 100 000 dolarů a pětinu akcí firmy Ford. Otec začal plakat a naříkat. Svoloč amerikánská já. Hurá, zvolal bratr Ivan. Koupíme si české auto a ještě nám možná něco zbyde. No, rozčilil se tatík. Snad bys nepřijal prokletý grož ze západu. Ale ty, Stěno, ty bys přijal. Zlatem ti zamávají asi jejich. Dobře vím, že se kamarádí s reakčním synkem Kokořínem. Onehdy, když jsem šel do tvého pokoje zkontrolovat nástěnku, obraz tvé politické aktivity, cítil jsem zřetelně boublegum. Chtěl jsem to přejít mlčením, ale po dnešku vidím, že tě musím požádat, aby z nyní odešel pětkrát obsat manifest. Další návrhy, vyzval nás otec vítězně. Fuj, křikla šplhounsky sestra Anna. Já bych ten prokletý dopis spálila. Výborně. Tady máš 5 korunu a zajdi si příležitostně k prašné bráně na boršč. V tom maminka nesměle šeptla. Víš, Václave Václavoviči, kapitalista je zlý. Až odporný. Zdá se, že i páchne. Ale 100 000 dolarů je sumička kulatá. Potřebujeme ledacos. A navíc tento měsíc přijedou opět Alexandrovci a ty budeš chtít být vyšňořen v první řadě. I ty, Marusio, zoufale zvolá otec a nervózně ryl do stolu karikaturu Adenaura, aby znovu získal klid. A kdo nám vlastně ten mrzký pakatel odkázal? Zeptal jsem se odvážně. Nechtěj vědět, synku, upěl otec. Tvůj strýc, můj bratr, udělal tu ostudu. Od té doby, co se v hloubce 12 metrů z macochy do Rakous omylem prokopal a v kapitalistech se zhlédl, jsme si vyměňovali je na dávky. A najednou tohle udělá, aby mě zničil. Ale já ty peníze nevezmu a na veřejné schůzi se očistím, soudruhům srdce otevřu a ještě více úkolů na svá bedra vezmu. Někdo zazvonil. Otec ukryl dopis pod rubášku a umatlal si pusu chalvou. Pak šel otevřít dveře. Vešel soudruh Diba, člen výboru s doprovodem. Co pak mi nesete? Optal se otec nervózně a přidržoval si rubášku. Jde o dopis z Ameriky, pravil ledově soudruh Diba a pohledem zkontroloval knihovnu a bysty. Za nic nemohu, přátelé, breptal otec. Přirozeně bych peníze nepřijal, mám na to svědky. Právě to jsme si mysleli a báli jsme se, abys neudělal nerozvážnost. Ty dolary jsou špinavé, ale přesto ně musíme kapitalistu ochudit, aby poznal, co je nouze. Tak je to rozřešeno, ozvala se maminka. Kam je máme přinést? Soudružka uvažuje výborně, pochválil jí Diba. Máš skvělou a chápavou ženu, Václave Václavoviči. Přines ji ke mně i s penězi. A tak jsme hospodařili s otcem sami. Po čase se to hodně změnilo a i otec pochopil, že nic se nemá přehánět. A vůbec má na rozmýšlení dostatek času, neboť za ranním slunkem vychází do Nerudovy ulice, kde dělá metaře. Práce se mu líbí a je spokojen. Poctivě dodržuje vyhlášky, které na ministerstvu podepisuje soudruh Diba.

0: dětství jsem nepatřil mezi kamarády k nejštíhlejším. Mé ploché nohy se těžko dali nutit do klusu. Nehledě k tomu, že přes bříško jsem s obtížemi sledoval výmoly a stružky. Postavičku jsem měl sice zdravě kyprou, ale o souměrnosti se vůbec nedalo mluvit. Ku příkladu na trenýrky jsem spotřeboval tolik látky, co moji vrstevníci na Hubertus, a čapka svými rozměry připomínala kráter Etny. Přestože si na mě příroda zahýřila a vytvořila zvláštnosti, kterými jsem se lišil od ostatních dětí, nemohu říci, že bych nebyl v kolektivu oblíben. Hoši i dívky si rádi se mnou hráli a častokrát jsem býval i hlavním hrdinou dětských her a radovánek. Maně vzpomínám na nejoblíbenější hru naší třídy, která se opakovala i několikrát denně a v ní jsem byl vždy ústřední postavou. Byla to známá hra na fackovacího panáka. Byl jsem na škole tak populární, že i žáci z vyšších tříd si mě k této kratochvíli půjčovali. Také mezi učiteli jsem byl oblíben. Profesor biologie si mě dokonce vybral za svého milce a v hodinách výuky mě často používal jako názorné pomůcky. Dodnes vzpomínám, jak v 7. třídě podle mě krásně popsá hrocha. Pouze učitel tělocviku mě nenáviděl. Nemohl zapomenout, že jsem rošlápl kladinu a vytrhl kruhy i s kusem stropu, když mě na ně pomocí kladkostroje zavěsil. Také mi vyčítal, že jsem zašlápl medicimbal hluboko do parku. Snažil jsem se však víc tělocvikářem v dobrém a dokázat mu, že jsem sportovec. Přihlásil jsem se proto na lyžařský zájezd pořádaný školou. Učitel tím nebyl příliš nadšen. Dokonce mi šeptal, že hory jsou zrádné, ale nedal jsem se odradit. Strýc truhlář přihobloval dva stoleté duby a z mladých stromků vystužených ocelí zhotovil hůlky. Pouze lyžařské boty jsem těžko scháněl. Číslo 64 nebylo ten rok nějak k mání. Ale opět pomohl strýc. Upravil mi dřeváky do řemení, takže v pondělí ráno jsem byl na nádraží kompletně vybaven. Ohlásil jsem se profesorovi a optal se, kamže si mohu uložit dvoukolák s potravinou. Učitel zrudl a vzal mě do restaurace, kde se mě snažil opít slivovicí. Když mu došly peníze, plačky prosil, abych zůstal doma. Řekl jsem, že chci na zdravém vzduchu zesílit. Tělocvikář volal, že jako golem patřím do muzea rarit a ne na zájezd. Na to mi přikázal, že se tedy musím starat sám o sebe a chodit nejméně 30 metrů za výpravou. Zajel jsem s dvoukolákem na peron. Výpravčí se mě snažil vytlačit kusem kolejnice z nádraží, ale odfoukl jsem ho. Nastal čas odjezdu. Seděl jsem sám v přeplněném kupé. Lokomotiva zabrala, ale vlak se ani nepohnul. Máme málo páry, šeptal kdosi. Bane, to dělá ten tlusťo. Mumlali jiní a ukazovali prstem na mé kupé. Nezdržujte nás, sádlo, řekla jedna paní. Pospícháme. Ani jsem se nepohnul. Byl jsem na podobné urážky zvyklý. Jednou, když jsme jeli s rodiči na výlet parníkem a skončili jsme na dně u Palackého mostu, místo ve Štěchovicích, snažili se výletníci také svalit vinu na mne a spílali mi nejhoršími jmény. Náhle se vlak dal do pohybu a jeli jsme. Ne nejrychleji, ale pohyb to byl. Tři lokomotivy pracovaly ze všech sil a brzy jsme byli ve Špindlu. Tam bylo krásné. Jenom mě překvapilo, že sníh podkluzoval. Byl jsem tak často na zemi, že se ani nevyplatilo vstávat. Než přijel Jeřáb, byl čas k obědu. Ale přeci jsem se na horách vyznamenal. Při výletu po hřebenech, na němž jsem jen s námahou udržoval tempo spolužáků a vlekl 30 metrů za nimi svá dubiska, která měnila stezku v solidní kaňon, se nad námi náhle uvolnila mohutná vrstva sněhu. Je konec, volal tělocvikář. Tlusťoch utrhl lavinu. To mě urazilo. Zapřel jsem dřeváky o pařez a nastavil katastrofě záda. Ucítil jsem šimravý náraz. Za chvíli jsem otevřel oči. Spolužáci stáli se skupení kolem mne a učitel mi líbal ruce. Držíš lavinu, hochu. Vím, řekl jsem. A budu ji držet až do jara, abych vás zachránil. Omluvte mě ve škole a přivezte mi dvoukolák s jídlem. V dubnu lavina konečně roztála. S omluvenkou od horské služby jsem se vrátil do školy. Pan ředitel s učitelským sborem utvořili půlkruh a téměř mě objali. Nejdojemnější chvíle nastala však tehdy. Když do místnosti vstoupil tělocvikář. Přikročil ke mně, zamáčkl slzu a zlomeným hlasem šeptl. Pojď si se mnou zacvičit, hubeňoure.
1: Proč chci vést zanedbanou mládež? Častokrát se tak u vínka zamyslím nad dorůstající mládeží a je mi veselo u srdce. Jaké moudré kroky jsme, přátelé, učinili. Namísto zapáchající organizace skautské dali jsme mládeži plnokrevný pionýrský kolektiv, veselé hry, výchovu prací a tak nechali chlapcům a děvčatům zapomenout na starosti předpubertálního věku. A jací nám dnes vyrůstají chlapíci svalnatí oproti dřívějším zakrslíkům. A o duchu ani nemluvě. Jsem rád, že já jsem prožil léta kvasu, kdy mládež začínala v kolektivu kypět a jedinec ztrácel se pod drnem samoty. Sběr jsem schromažďoval s fanatickým zápalem, při manifestacích nosil nejtěžší prapory a každoročně trávil měsíc přátelství s rodiči v pronajatém pokojíku v černé pričope. O Vánocích jsem posílal dárkové balíčky dětem do Ameriky, ba i peníz jsem přiložil, aby si mohli přilepšit v tamním Tuzexu naším zbožím. I literaturu ve své knihovně jsem náležitě protřídil. Májovky nahradil marxovkami a brožovaný Vaska Trubačov se svými kamarády zaujal místo nejčelnější. Stěny jsem si polepoval obrázky z Murzilky a pionýrské noviny pravidelně žuchaly na dno schránky. Na zahradě zřídil mi otec skalku s kavkazskou květenou a babičku jsem horlivou agitací vymanil z vlivu faráře Popa. A jinak mi dal pionýr vše potřebné pro život. U nás doma se o sexuálních záležitostech příliš nehovořilo, ale naše pionýrská vedoucí, Jiřina Mesárošová, cikánského původu, věděla dobře, co nám schází a častokrát je pro nás připravila zajímavé hry, při nich jsme se vždy něco nového dověděli. Vzpomínám si na jednu z nejzdařilejších soutěží, kdy Jiřina Mesárošová vešla do dveří a volala: chlapci, hledejte pořádně, schovala jsem na svém těle kuličku. Také Jolka se nám vydařila. Děda Mráz přišel, vous po kolena, v kožíšku blechu a v košíčku cosi na dně. O kamčat se povyprávěl, soba nám diafilmem přiblížil, jak na celinách vítr duje připomněl a kapitalistu tvrdým slovem odsoudil. Po projevu jsem tam dárek rozdal a pak nás vyzval, abychom se poveselili tanečkem, nikde vodkyně našel. Byl to pěkný večer. Škoda, že kouzelný dědeček Mráz odešel příliš brzy, asi do tajgy, a nemohl nám o půlnoci vysvětlit, kam se ztratilo 16 zimníčků. My jsme sice nepotřebovali, ale maminky ze staré školy, jež teplo Jolky nikdy nepoznali, nás i byli. A laskavého dědu Mráze, od něhož jsme i celkem nepoužité lízátko dostali, nazvali starým chmatákem. Ale to náš pionýrský kolektiv jen stmelilo. Viděli jsme dědu stále čistého, s vousem bílým a sobem věrným přítelem na provázku. A pak přišlo jaro. Oj, to jsme si užili v grupě. Jak plochou zábavu měli proti nám buržázní děti naši otcové. Smrtku vynášeli, řechtačkou točili do omrzení a s pomláskou chodili dům od domu žebrat. To my, pionýři z oddílu Trofima Lisenka, nežebrat. V slušivém kroji z písní na rtech celé bloky domů jsme navštívili a občany k jarním brigádám pobídli. A na 1. máje, v den nejslavnější, pak jsme se v 5.00 v mohutné šiky seřadili a v 10.00 s průvodem promyšlenými oklikami do ulic vykročili. Joj, to bylo zpěvu. Alegorický vůz s ošklivou babou Jagou, představující kapitalistu Nenasitu, vzbuzoval veselý smích a v tom jsme zanotovali. Naše škola má už jisto v sběru hadrů prvé místo. Soudruh z Amplionu odpověděl vtipně nosem hurá a my poznali, že s námi počítá. A léto, pionýrské léto, kdo by nevzpomenul. Do táboru jsme se rozjeli a dobrodružství užili. Od slunka do slunka na polích mandelinku amerického brouka hubili, v noci pak podél trati žňové hlídky drželi a kulacké dcerky z družstevního bejlí kukuřičnými důdkami vyháněli. A těch veselých písní, co jsme přivezli domů, Kaťuša, Sulika, Když vítr bě do plachet, Rudý námořník, písnička frontového šoféra a mnohé jiné, jen si vzpomenout, Sulika, Kaťuša a další, například písnička frontového šoféra a jiné. A já se, přátelé, těším, až se ujmu funkce vedoucího pionýru a svazáckého pracovníka v našem obvodě. Jak rozmanitá bude moje práce s mládeží. Co písní naučím a tanců kolových do nohou i vložím, a to nemluvím o hrách. Proč se mají mladí v sobotu a v neděli lesy loudat a ohně jako trampové zakládat? Což nemáme prostorný park kultury a odechu Julia Fučíka, kde lze si na betonové cestičce zaskotačit a sestříčkem Jedličkou o 10:00 dopoledne ve veselém pásmu se rozšoupnout. A útočit budu na svědomí rodičů. Proč nedávají dětem včas do ruky balalajku, aby každý pionýr si doma udělal blblblblbl a na okolní svět zapomenul? Vím, moje práce bude těžká, ale já nepolevím. Mám to v srdci. Až někdy uvidím překážku, jemně si zabroukám frontového šoféra a lehce jí zdolám. Jak jsme přechovávali bělogvardějce. Jednou, když jsme tak doma seděli v neděli u fazolí, nebylo náhle o čem povídat. Je tu smutno, pravil otec, já si domov představuji veselejší. Tak si kup švihadlo, ty kašpare. Pronesl zvolna bělogvardějec Astapov, kterého od roku 1917 naše rodina ilegálně ukrývá. Nemluvíš se svým ochráncem nějak hrubě, Igore, napomenula Astapova matka, zatímco bledý otec se krčil v koutku, očekávaje bití. Co je divnýho na slově kašpar, podivil se Astapov. Matěj Kopecký s ním obrazil Čechy a všude byl vítaným hostem. Když chce mít fotr veselo, nemůžu mluvit o souchotinách. A jestli vám překážím, můžu se jít udat. Nechoď na komisařství, prevoschadítělstvo, zapřísáhal Astapova otec, který doufal, že se situace obrátí a Igor opět nabide svých pozemků za Uralem. Pojedli jsme něco fazolí, zapili kefírem a otec znovu prohodil cosi o smutku. Něco tu chybí. Snad bys nechtěl ještě jedno, Feri, začervenala se maminka. Co pak o to, chlípne je na to dost? Komentoval Astapov. Tak už toho mám pokrk, rozkřičel se otec. Chlap nám slibuje už 50 let gubernii a kde nic tu nic. Ani mužíka jsem neviděl. A on, lenoch, jí moje jídlo, používá mé mídlo, ženu a šatstvo. Nech tlachu a skoč pro pivo, poručil Igor. Otec zařval, cože? No dobře, dnes tedy naposledy. Maminko, kde je čbánek? A tak to šlo den ze dne. Astapov si troufal víc a víc. Častěji nám poroučel a otec běhal naposledy pro pivo až 10x denně. A už ne se čbánkem, ale s vědrem. Bylo zřejmé, že tak to dál nejde. Igor přestával být radostí a naději rodiny. Od té doby, co při Kuličkách, přestrojen za mladého bolševika, přizabil skleněnkou několik dětí, nesměl ani ven. O to hůře bylo doma. Igor nás přímo terorizoval. Jeho vrtochy nabývaly obludných rozměrů. Mnohdy nás ani nepouštěl domů, volaje z oken, že chce užít samoty a stepního ticha. Jindy prorazil střechu, aby viděl před spaním nebe a počítal hvězdy tak hlasitě, že lidé ze sousedství žádali telefonicky otce, aby šel spát a vypnul konečně moskevský rozhlas. Bylo jasné, že se Astapova musíme zbavit. Buď ho zabít, což nám asi nedovolí, nebo lstí vyštvat z domu. Udat jsme ho nemohli, byl to přeci jenom Rus. Nejprve jsme se pokusili o vraždu. Matka mu nasypala do polévky 2 hrsti utrejchu. Napjatě jsme čekali, kdy Igor padne. Ale syn ruských stepí si pochvaloval, že polévka má konečně správný říz a vyptával se, cože je to za tatarské koření, které tak příjemně šimrá v břiše. Museli jsme přemýšlet o účinnějším způsobu vraždy. Padl návrh nechat Astapova zápasit se slonem, ale nebyli jsme si jisti, zda by tento syn Ilji Muromce nevyhrál. To chce časovanou pumu, pravil děda anarchista, starý atentátník, jeho špíchou byl jakýsi trapný konflikt s nějakým Habsburkem v Sarajevu. Pravda, ale kde ji vezmeme, vyptával se otec. Stačí říct, pravil dědeček, zrovna tu mám jednu volnou. Výborně, jsem s ní, volala maminka. Kde je? Sedíš na ní, opáčil dědeček. Matka se skočila z uhláku, jak ušknutá hadem. K výbuchu dojde, pokračoval rodinný pyrotechnik, neselželi pekelný stroj, zítra o polednách. Teď je třeba, vedl dále řeč děda, zvolit velitele atentátu. Vzhledem ke zkušenostem jsem to já. Děkuji vám za důvěru. Je tu však jeden háček. Jak dostat Astapova na příbytek pumy? O to neměj strach, pravil otec. Budeme se s ním v rámci družby jako přátelsky strkat, až ho povalíme na uhlák. Druhého dne kolem 11. rozhodl otec. Začneme družbu, ať to máme za sebou a můžeme si ještě před obědem odáchnout. Začali jsme se strkat. Kolem uhláku bylo náhle těsno. Nejčastěji seděl na pumě otec, zatímco Astapov stál svěží uprostřed kuchyně a odrážel nás jako míčky. Blížila se 12. Neměl bys přiložit, Astapove, snažil se o úspěch své akce dědeče. Blázniš v červnu? Podivil se Igor a rýpnutím posadil dědu na uhlák. Uvnitř něco cvaklo. Puma pracuje, volal dědeček. Zbývá 15 vteřin. Vyběhli jsme z kuchyně. Nic nechápající Astapov stál uprostřed místnosti a podezíravě pozoroval dědu, jemuž dřevěná noha nedovolovala opustit nebezpečné pásmo. Ozval se nesmírný výbuch. Děda vylétl 0,5 metru do vzduchu, kde se trval asi 20 vteřin. Pak opět tvrdě dopadl na uhlák. Exploze vrcholila. Je konec, říkali jsme si za dveřmi a tiše jsme se loučili s dědou. Pekelný stroj zavil po třetí. Astapov vytřeštil oči. Výbuch totiž uvolnil dědovu dřevěnou nohu a ta pruce plachtíc vzduchem nesmlouvavě udeřila stuhlého Igora přes týl. Bělogvarděc padl k zemi bez známky života. Děd atentátník s námahou, ale pyšně povstal. Otevřel dveře a pravil: dílo je připraveno k odevzdání. Pak se nahnul nad Astapova se slovy: vidíš, menševiku, dějiny jsou spravedlivé. Auroře si unikl, protéza tě skolila. Jak jsme převzali dům do společné péče nájemníků. Náhodnému návštěvníku Prahy by se mohlo zdát, že zde žije samá chudina. Že na náměstích převažují slepené domky bez římz, s jejichž omítkou si roztodivně zahrál čas a nejeden vrabec šprýmovně potřísnil zdi. Ale to je jen první dojem. Stačí zabrousit na kraj města a člověk zírá. Domky jako ze škatulky, modrá střídá rudou, mnoho domů má i všechny čtyři stěny, ba i dveře drží přibližně na svém místě. A kdo by snad ještě reptal a město naše haněl, i jedovatou slinou závisti chtěl je umokřit, toho vemte soudruzi za ruku a zaveďte k domkům, jichž obyvatelé společnou rukou se chopili a na zeď hřeby pod kováky cedulku přibili. Dům jest ve společné péči nájemníků. A o této věci bych vás chtěl, občané, vy, kteří cedulky podobné dosud na svých domech nemáte, a obézní domovnici vrbovým koštětem umolousané schody hrubě ometat necháte, instruovat. Náš dům, pěkný, třípatrový, držel kapitalista chamtivec ve svých drápech hezky dlouho. Až nás to jednoho dne přestalo bavit a na národním výboru jsme mu trochu domluvili. Dům mu zabavili, pokutu mu uložili a do maringotky v Chuchliovi stěhovali. A žili jsme si dobře. Kapitalistův čalouněný nábytek jsme si rozebrali, i zásob ve spíži okusili a v květinové zahradě gorotkové hřiště splanírovali. Domovního důvěrníka řádně zvolili, protipožární hlídku sestavili a precizně v boji s ohněm procvičili. Zdálo by se, že je všechno v pořádku. Z průčelí domu sundali jsme nápis Eliška, jméno to na Bobovi Milky, a nahradili zvučným přízviskem Ukrajina. Na chodbách objevily se tříbarevné reprodukce z Tretiakovské galerie a v koutě ikona širokým úsměvem vítala příchozího. Ale v hloubi našeho domu, to jest v suterénu, bujel vřet. Tam žila domovnice Čujová, kapitalistova přisluhovačka, která nahlodávala kolektivní soužití našeho domu. Ikonu odmítala oprašovat a o Ukrajině, obilnici Evropy, se také vyjadřovala nelichotivě. Když jsme ji sabotérku přizvali na schůzi, zasmála se sojčím smíchem a domovního důvěrníka prohnala mokrým hadrem k půdě, že nanesl na holinách do domu bláto. Přirozeně to byla pomluva, protože důvěrník chodí bos i do divadla. Také s požární hlídkou nevycházela domovnice nejlépe. Na půdě schválně kouřila tlustý doutník a když velitel hlídky, textilák Vaník, vyhlásil zmatený poplach v domnění, že červený kohout na střeše sedí, ryčně se mu vysmála slovy: doběhla jsem tě, socane. Naše trpělivost nese hodně, ale když jsme poznali, že kliky členů Svazu Československo-Sovětského přátelství pomazané něčím velmi ošklivým, to je trusem, má také na svědomí ona suterénní baba, rozhodli jsme se jednat. Domovní důvěrník nejprve, jak jsme se na schůzi veřejným hlasováním usnesli, ji pranířoval velmi jemně na nástěnce ve druhé etáži takto: soudružko správcová, sdělujeme vám, že kdo nejde s námi, jde proti nám. Soudruh Leoš Oranice, kterému jsme v odbočce přátel přezdívali pro občasné úderné rýmy proti buržoustům Majakovsky, důvěrníku verš považoval za příliš krotký a připsal proto pod něj azbukou. Baba Jaga, adin chuj, vybrosím jeho závtra v gnuj. Na zítří však Oranice, kterého přečujovou nezachránila ani trefná přezdívka, našli obyvatelé domu u půdičky tak ošklivě pomazaného, že zcela zapomněl na úderný verš a domem se šířil intenzivní pach stáje. I hned jsme svolali novou schůzi, kterou vedl velmi chytrý propagandista Peška, jinak barový džigolo a flákač. A ten vymyslel geniální návrh. Pozvali jsme domovnici do schůze, kde ji džigolo Peška objal a předal rudou standartu za zásluhy a odznak, rovněž rudý, i když ne už tak intenzivně. Nejlepší pracovnice bloku. Doufal totiž, propagandista náš jeden šikovný, že babice, známá přisluhovačka Mamonu, netající se hlasitým poslechem hlasu Ameriky a štvavých žvástů svobodné Evropy, zmodrá jak slíva a pukne vsteky. Stalo se však něco jiného. Čujová při doteku hebké látky rudého praporečku zihla a slza dojetí zalila skleněné oko. Byla jsem slepá, soudruzi, zavila bolestně, ale ukázali jste mi, kde je mé místo. Pravda, buržuj zazobaný může mi dát peníz. Může mě omámit dary či medovou řečí, ale vy jste mi vlili do srdce novou mízu. Jsem jedna z vás. Jsem proletářka. Říkejte mi ano. Všichni jsme plakali. Propagandista Peška náhle povstal, nasál vzduchu a vyhrkl. Soudruzi, přiznám se, do dneška jsem nevěřil ve vítězství socialismu a písemným stykem s čínským rikšou Tunungem udržoval zadní vrátka stále otevřená. Ale teď je zavřu. Joj, dojemná to byla schůze. Rusín Berjev, emigrant, co žil v podkroví, vyndal z papachy lahvici vodky, jeho družka Tatiana ukázala, jak vysoko umí vyhodit nožku kozácká dcerka. Když byla zábava v nejlepším, pokynul předseda levicí a přišel čas usnesení. Peškův jadrný hlas duněl sklepením. My, občané domu číslo popisné 663, přebíráme dnešním dnem dům do společné péče nájemníků. Všichni zatleskali. Hurá, zakřičeli jsme a pak znovu začala zábava. Papacha byla bezedná, nožka létala výš a výš, Taras Bulba zavonil pokojem a všichni jsme byli jedna ruka. Kolem 2 hodiny ranní jsme se rozcházeli do svých bytů. Nechtělo se nám, ale ráno na nás čekali stroje továren, rolety obchodu a na Berjeva, Rasíka, zatoulaní psi, kteří už se dlouho toulali a bylo nutno je sebrat. Nějaký čas žilo se v domě spokojeně, ale zanedlouho vyskytly se problémy. U dveří se na nás sice smála cedulka o společné péči nájemníků, ale na chodbách bylo bláta jak na návsi. V oknech se usadil pavouk křižák a potkan brouzdal po sklepě nikým nerušen. A znovu byla schůze. A už ne tak veselá. Jednak došla vodka a za druhé se rozdělovaly služby. Oranice od 3 schody v pondělí, Peška v úterý, Berje ve středu s blátem se bude potýkat a tak dále. Na to se dělily další povinnosti. Mytí oken, odklízení sněhu, vymetání komína, otevírání opilcům, podpírání domu za větru a jiná údržba. První se z domu vystěhoval Berje. I za původu kočovného nedělalo mu to obtíže. 2 peřiny, družku, garmošku, pod papachou něco vodky a ulétl do světa sokol smělý. Za ním pak Oranice dům opustil, zkaže pro básníka jinde, než na schodech ve špíně můza usedá. A když i Peška znovu oprášil zadní vrátka a dále štěcem znaky smolil, vydali jsme se s Prosíkem za Čujovou. Dnes již zase dům ometá Ale kdo ji s rozbřeskem uctivě nepozdraví a k mezinárodnímu dní žen hodnotný dárek do připravené nůše neuloží, ten kliku svou až do rána čistí od něčeho velmi, velmi ošklivého.

jak jsem se zúčastnil kulturního školení. Jelikož můj otec mýval továrnu na výrobu houpacích koní, začal jsem se učit zedníkem. Seznámil jsem se s vodováhou, matlal se v maltě a cementu a jednou jsem v pracovním nadšení schodil mistra z lišení. Od té doby mě nechávali pracovat pouze v přízemí, posílali pro pivo a jednoho dne jsem byl dokonce vyslán na školení kulturních pracovníků. Hned z počátku školení nám řekli, že se máme stát na svých pracovištích nositeli a vyslanci kultury. Učili nás číst správné knihy a radovat se z obrazů. Někteří účastníci tyto věci těžko chápali. Bylo vidět, že do styku s kulturou přišli doposud jen zřídka. Snad právě proto pro nás vedení kurzu naplánovalo návštěvu divadelního představení, speciálně pro tento účel doplněného i hudbou. Odpoledne se nám snažili vysvětlit, kdo to byl Shakespeare a proč ho milujeme. Říkali to tak sugestivně, že někteří soudruzi si Williama velmi oblíbili a dožadovali se, aby byl pozván na besedu. Jen těžko si nechávali vysvětlit, že to není možné. Není to správné, volali. Kdyby William přijel k nám, ještě více by se rozvinul jeho talent než u kapitalistů. Ba napsal by určitě i více tragédií, tvrdili jiní. Jistě žertujete, znervózněl vedoucí kurzu doktor filozofie Jan Epstein. Jaký pak žertování, ozvalo se ze sálu. Soudruhu, jsme my tady pro tebe, nebo ty pro nás, abychom na tebe nepodali hlášení. Historik se zalekl a do konce přednášky už jen lapal po dechu. Některé soudruhy to zaujalo a činili si poznámky. Večer jsme šli do divadla. Mnozí kulturníci byli už předtím na pivu a o to více se těšili. Než jsme se stačili usadit, zhaslo se v sále. Zase šetřej, zvolal Rýpal Tank. Co to hrajou, informoval se někdo. Žádostí o ticho přibývalo, většinou z řad lidí fádně oblečených v černém. Z jejich dychtivých pohledů jsme poznali, že jsou to prostáčci. To jsme zapadli do pěkný party, stěžovali si někteří účastníci kurzu. Konečně se opona otevřela. Bylo to štěstí. Dokonce i soudruh Tytiuk stlumil tranzistor a hltavě se zadíval. To je kus, zhodnotil ženu, která se objevila na scéně. Jsou k mání fotky? Dotazoval se hlasitě směrem, kde tušil biletářku. Bráško, kupuješ fotky? Vezmi mi polárku. Žadonil Bedrna z galerie a poslal Tytiukovi vzduchem hrst drobných. Jakýsi starší pán na prvním balkónu spatřil letící mince a v domnění, že nebe se otevřelo a Bůh vyplácí jednotku, zřekl se v poblouznění důchodu ve prospěch státu, čehož již druhého dne litoval. Na jevišti se zatím k dívce přidružil jakýsi muž, zřejmě švihá. Chlapi tady taky nemají špatný, mínil Tyťuk. V tom orchestr začal podmalovávat hru líbivou hudbou. Smím prosit? Vymrštil se Tyťuk. Račte, uvolňovala mu cestu z řady sousedka. Myslela jsem si od začátku, že je vám špatně. Ale ne, já myslím taniny, taniny, vymlouval se marně Tyťuk. Mezitím soudruh Fortuna došel ke kapelníkovi a přilepiv mu na čelo 20 korun, vymáhal pro sebe solo. A tu se stalo to, co se stát nemělo. Kapelník místo, aby Fortunáta napomenul, klidně solo zahrál. Jeho příkladu následovali i ostatní. Znám pikantní básničku, podbízel se Hamlet a již recitoval pro pár nadšenců v Dešti drobných. Ani Ofélie nezůstala pozadu a předváděla exotické tance, za příplatek pak krásu bez závoje. Když to viděl Polonius, opovrhl klasikem a začal kšeftovat s Tuzexovými bony. Statisté nabízeli zednické a instalatérské práce, v bife zahájili výčep lihovin. Pokladní dala kolovat za levný peníz pornografické materiály a ze šatnáře se vyklubal kapsář.
Kotelník přestal topit a pěchoval okénkem vnoučkům do brašniček brikety. Nápověda přesedla na kuplířství, zatímco postarší uvaděčka uváděla za 5 korun mladé hochy do života. Opustil jsem tento stánek kulturiska, že si Hamleta přečtu raději v Soudkově překladu. Druhého dne jsem byl vyloučen z kulturního školení a potrestán přísnou důtkou, neboť jsem se nezúčastnil večera družby pracujících s umělci. Jak jsme prosazovali kulturu? Dne 20. dubna jsme se na Národním výboru usnesli, že máme málo kultury. Harmonikář Veverka dochází do hospody nepravidelně a když konečně přijde, repertoár má nevalný. Jinak je ve vesnici mrtvo. Písmák a kronikář Valášek se vzdal funkce řka, že ho nebaví psát pořád o nesplněných dodávkách v živočišné výrobě. Vezmeme-li v úvahu to, že obecní knihovna Ožních vyhořela se všemi 6 svazky a dramatický soubor Mistr Mošna se vyvraždil při 5. repríze hry Krvavé křtiny aneb Drahomíra a její synové, kdy podlehl ve 3. jednání sugestivnímu kouzlu básníkova slova, není situace v naší obci zrovna růžová. Vždyť ani pouť u nás nedržíme od té doby, co se s tajemníkem Kloudou utrhla sedačka řetízkového kolotoče. A proto jsme my mladí vzali věc do svých rukou. Základem kultury je divadlo, hřímal na schůzi Béďa Kerten, syn Hostinského. To jsme odhlasovali. Pak jsme také odhlasovali obnovení spolku Mistr Mošna, ovšem pod novým jménem Soudruh Mošna. Zároveň jsme si slíbili, že se nikdy nevyvraždíme. Poté jsme místním rozhlasem vyhlásili konkurs na herce, zpěváky a tanečníky na sobotu do Sokolovny. Ke konkurzu nepřišel nikdo. A proto jsme se rozhodli jít na to jinak. Když nepřijde Mohamed k hoře, musí hora k Mohamedovi, řekl svazák Hustoles,